0: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, jsou tu první zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun, když uvěřila, že může zabránit podvodu, jehož obětí se měla stát, převedením peněz na takzvaný bezpečný účet. Pachatel tvrdil, že si jejím jménem někdo zažádal o vydání nové kreditní karty. Peníze si nakonec půjčila. Pokud vám někdo oznámí, že byla na vaše jméno vydána karta nebo sjednán úvěr, zachovejte klid a vše si ověřte přímo u své banky. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. A pojďme také na fotbal. Realu Madrid vydřel v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a bodově se dotáhle na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem v nastavení favorita od druhé ztráty bodu v sezóně zachránil Espy. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Deportiva Alaves 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Začala výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Do pátku je určena školákům. Od soboty se otevře široké veřejnosti a potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma, otevřené je každý den od 9. do 17. hodiny. A k vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko a další vzácné předměty. Ráno většinou jasné, skoro jasné, místy mlhy, teploty kolem 12 stupňů a čeká nás nejteplejší den z celého týdne. Postupně se ale zatáhne a rozprší, teploty kolem 27. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já si myslím, že to budeme muset na měsíc teďka vyměnit, protože začíná snídaně s Michalem, ahoj, s Jasmin.
2: Ahoj.
1: A taky Filipem Lejčkem.
3: Filip David, vás zdraví, krásné ráno.
1: My musíme připomenout, že David nám odjel na svatební cestu, bude pryč měsíc, takže ty tady s náma budeš měsíc teďka v kuse, jo?
3: Měsíc nebudu tady většinou pondělí, středa, čtvrtek, jo. A děkuju Davidovi teda, že mi zpříjemnil život, samozřejmě. No, stávat ve 4:50, to je nádhera.
1: Protože ty máš vlastně víkendy, že jo, vysíláte
3: s Leou. Víkendy, no, 7 až 12. No. Teď tohle, takže budu muset chodit spát dříve.
1: No tak, protože ty bys měl každý den, tak by ti tady z toho jábyl, že jo?
3: To by bylo
1: to by bylo
3: do česta z toho tady jako fakt vápnout.
1: Tak ještě bychom mohli přivítat posluchače, co vy na to?
2: Ahoj!
1: Ahoj lidi, dobrý ráno, je středa konečně, 3 minuty po 6:00 startuje středeční snídaně a taky hity Imagine Dragons.
0: Hit Radio

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní Imagine Dragons 6 minut po 6. Hezké ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli někdo řeší nebo řešil takhle po ránu stejný problém jako já. Já jsem se v noci asi ve 3 zbudil a říkám si, je, to mám ještě necelý 2 hoďky a můžu spát, jo. A teďka jsem nějak zavřel ty oči, pak jsem se znova probudil a říkám si, tak pořád mám ty 2 hoďky a třeba za 3 vteřiny. A já... Ještě ne. Znáte ten pocit, asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, dneska se mi to stalo taky. Nezbudila jsem se teda ve 3, ale jsem úplně rozlámaná a strašně se těším, až to jako přejde tenhle ten pocit. Teda.
0: A mě by zajímalo, čím to je. Já jsem taky šel spát brzo a probudil jsem se úplně rozbitej. Co Filip, jak to vypadá, že jsi se vyspinkal dobře?
2: No ani moc ne, já šel spát 1:30 asi.
1: Yeah.
2: No. Ale jsem si myslel ráno, když mi to zvonilo 4:50, první budík, která to odkládám do 5:10, jo, tak jsem si myslel, že je to chyba, že jo, protože já takhle nestávám normálně. Já většinou spinkám do 9.
0: Takže jsme vlastně rádi, že tady seš s náma, no. Tak,
2: jste rádi, tak to jsem taky
0: takže
2: rád.
0: Takže jsme tady prostě 3 rozbití, tak to je super, no, že máme probudit celou republiku. Tak počkej.
1: To.
0: Tak a je to. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Ve hře je opět voucher v hodnotě 5000 korun na akinu.cz na prémiová krmiva pro psy a kočky. A dáme to jednomu z vás, když nám napíšete, jak se jmenujete, odkud jste a jak moc se vám dneska ne chtělo vstávat, jo?
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte hnedka psát.
0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte Hit Radio a tohle jsou další hity. Rehab, hezké ráno.

0: Takhle zní středeční hit rádio Rehab in my head. Za 5 minut 6:45 my vám přejeme krásné ráno a je tady minuta šampionů. Minutě šampionů můžete celý tento týden vyhrát voucher na 5 000 korun na akinu.cz, kde najdete krmiva, pamlsky a další věci pro psy a kočky.
1: A připomínáme, že Akinu je navíc partnerem běhu a pochodu pro útulky, který už 20. září startuje v Praze a celý to startovní poputuje na pomoc opuštěným a týraným zvířátkům.
0: Tak jdeme na to, jdeme hrát o voucher na 5 000 pro vašeho mazlíčka. Filip, na tobě je vybrat jednu z SMS, která se ti bude líbit. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska chtělo vstávat. Tak minuta startuje teď.
1: Radek z Jihlavy, stávalo se mu hezky, ale nechtělo se mu odvalit od jeho přítelkyně.
0: Pavel Pardubice, vítám Filipa, mám pejska 14 let, spalo se špatně.
1: Renča z Kalice přemýšlí, jak ze středy udělat pátek.
0: Jitka Světlá, vstála jako rybička.
1: Libor Trhové sviny, nechtělo se mu tak moc stávat, že myslel, že nepřijde.
0: Olča Karlovarského, stává se kvůli tmě čím dál hůř.
1: Andrea Praha, nechtělo se vůbec, ale ve 3 už půjde domů.
0: Leona Lunchcrown, od 2 vzhůru.
1: Lucie Bruntál, ještě 10 minut po probuzení chodila se zavřenýma očima.
0: Radka Lunchcrown, docela se mi vstávat chtělo, dnes to bylo v pohodě.
1: Martin Lohota u Vsetína, jemu se vstávat po včerejším tréninku vůbec nechtělo.
0: Lucka Hranice, mně se dneska vstávat chtělo, protože je středa a už se nám to sobotí.
1: Léňa Budějice nemohla usnout, takže byla vzhůru až do rána a teďka hybaj stařeno do práce.
0: To psala ona sama, jo, to není teda od nás. Tak Filo. Která SMSka se ti líbila z těch všech? My jsme to tak rychle prolítli, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, akorát máme na to minutku.
2: Tak jelikož máme kočičku, tak cenu si beru já. A ne, mně se tam nejvíc líbilo, že přemýšlí někdo, jak ze středy udělat pátek. Mm-hmm.
1: Aha, koukám na to, počkat.
2: Teď jsem si chtěl samozřejmě zaznamenat i to jméno, a to jsem nestihl.
1: Renča.
2: No tak. Jo, tak to se mi líbilo, protože to je takový hezký přemýšlení, že jo, je sice středa, si říká, jak si to udělat pátek, za mě si rád něco dobrýho k snídaně, prostě sladkýho.
0: Tak Renčo, ze Skalice, my gratulujeme, vyhráváš voucher v hodnotě 5 000 korun na akinu.cz. Napiš nám, prosím tě, ještě jednu zprávu a to, ještě přidej příjmení, ještě přidej mail a ještě přidej adresu, to máme komplet, jo? What the hell? Ale tak to jsem si nějak jako řekl, no, když zvonil ten budík dneska ráno, tak jestli vy to máte podobně a fakt se vám nechtělo, tak my se budeme snažit vás probrat. Avril se o to postará a taky my tři, Michal, Jasmin, Filip. Hezké ráno, zítra rádio.

0: Poetika. A středeční hit rádio chvíli po čtvrt na sedm. Evropská unie, možná jste o tom slyšeli, a brzo přibere člena, možná, který má k Evropě geograficky dost daleko. Kanada. Kanada řeší nějaký trable se Spojenými státy, tak hledá parťáky jinde a líbí se jí nejvíc Evropská unie, že by se skámošili teda.
1: Ona by chtěla mít jako status jakéhosi přidruženého člena, jenže nejlepší na tom je, že status přidruženého člena zatím ani neexistuje, jo. Takže oni by teda vymysleli něco úplně novýho, aby tady případně s náma mohla Kanada
0: být. Když to neexistuje, tak se to vytvoří. Ale já si myslím, že my s nima už obchodně propojení dávno jsme, protože kdo jste někdy řešil nákup kanadského javorového syrupu, tak víte, že to má cenu zlata a že opravdu se prohneme, když to jako kupujeme, jo. A taky vlastně jakou to může mít dál výhodu, napadá mě, že bychom mohli mít v Bruselu někoho, kdo umí hrát hokej. A je to. Hele, let's go, pojďme do toho. Za chvíli další hit, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, taky Nia Samsei. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás hledíte za volantem, bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze 6 v Liborově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení. No a v Praze 5 v Radlické ulici směrem z centra za křižovatkou s ulicí k vodojemu probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu, rozhodně to tam moc nehoňte.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: dále jsou hity, tohle je Nia a taky středeční hit rádio Snídaně šampionů 6.31. A je tu ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. Hasiči v americkém státě New Hampshire zažili na konci srpna velmi náročný zásah. Přičemž vedle hašení domu v plamenech museli uskakovat i před jeho majitelem. Ten jim totiž ukradl auto a přitom tři hasiče málem přejel. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u samoobslužné poklady naskenovat plastovou tašku a další položku načetla špatně, za což ji prodejna nahlásila policii. Ta ženu předvolala, vzala jí otisky prstů a dokonce zdokumentovala její tetování na noze, zatímco supermarket po zákaznici požaduje pokuntu.
2: Sakr. Můžeš domů dneska?
0: Ty jsi dobrý, jako. No, a jak můžeš říct pokuntu? No prostě po ní chtějí 7700 korun. Tak a žena z Malé Výsky v americkém státě Missouri nemůže uvěřit tomu, že jí místní úřady vyhrožují soudem za to, že sousedům každé ráno zdarma připravuje snídaně. Její kuchyně totiž nesplňuje normy předepsané pro komerční stravovací podniky.
3: Nevím jak vy, ale já nechápu, kde je problém, protože teda nesplňuje podmínky pro komerční věci, ale ona to dělá zdarma, tak kde je ten problém?
2: No problém je pro dobrotu na žebrotu, proto vzniklo to přísloví, že jo? Jinak vlastně ta první zpráva s tím hasičem, jo, mě to připomnělo, jak jsi to tam říkal, že tři přejel?
0: Málem přejel,
2: tak to bylo jako...
0: Ale oni hasili jeho dům.
2: Hele, je to rebel.
3: Jo?
2: Při zatýkání tři hasiče těžce zranil, dva zmoždil a jednoho zesměšnil. Pojďme na muziku Offspring, The Kids Aren't Alright. Tohle vás probere zaručeně 6.33, hezké ráno.

0: Kamarád Be Mine, takhle zní středeční Hit Radio, snídaně šampionů. 6.38 a už za půl hodiny budeme zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každé ráno, totiž tady v 7 hodin 10 minut virtuálně zvoníme v éteru a vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak vaším úkolem je se jít podívat ven, nebo alespoň vykouknout z okna, jestli tam neuvidíte někoho od nás z Hit Radia.
2: Na tohle vždycky máte 30 sekund, jo? Jakmile my zazvoníme, tak vám běží 30-sekundový čas na to, abyste naší hlídku pozdravili.
0: Jak to vypadalo včera? Zdeňka vyhrála 7000 korun.
2: Teď. 30 sekund připomínáme.
0: 30 sekund startovalo. Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, běžte se podívat ven, nebo koukněte z okna, jestli tam nestojí opět hezký kluk.
3: Je to tady, je to paní Zdeňka.
2: Už je to paní rychle, ježišmarja.
0: No tak bomba.
3: To bylo pár sekund.
2: Zdeňko.
3: Viděla nás z okna, já ji předávám.
0: Dobré ráno, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
0: Tak vy jste na nás číhala.
4: Ano.
2: Vy jste tam normálně úplně přepadla naší hlídku, Marka.
4: Ano, přesně tak.
0: My víme, že to je trošku přepadovka, ale už vám teď můžeme říct, že vyhráváte 7000 korun.
4: Jupi.
2: Moc gratulujeme.
0: No a 7000 korun to bylo včera proto, protože předchozí dva dny to nevyšlo. My jsme opět na startovní částce 5000 a pokud by to náhodou dnes nevyšlo, tak zítra hrajete o 6000.
2: Ale snad to vyjde a někdo zvolá jupi.
0: Jupi. Největší radost v éteru. Jupi. Tak v 7:10 budeme zvonit.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Na Praze 2 v ulici Na Kozačce došlo k havárii vodovodního potrubí a komunikace je uzavřená. No a v Praze v ulici Jana Želivského u křižovatky s Jeseniovou směrem do Libně je uzavřen pravý pruh z důvodu prací na plynovém potrubí.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů. Chvíli po 6:45. S vámi dneska Michal, Jasmin a Filip. Hezké ránko.
1: Za 3 týdny jsou tady komunální volby a musím říct, že už teďka to začíná být solidní bizárek, jo? Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš. Bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba.
0: No, mě by spíš zajímalo, když o tom přemýšlím, jaký budou mít volební slogany, jo? S náma to bude tvrdá jízda, nebo jakoby co by tam mohlo být dál těch... Takhle, ta... jako co by tam mohlo být,
1: ano, je bude
0: neomezená.
1: Nicméně představme si i tu situaci, jsou všude během těch voleb polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle týpka je snad.
0: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo? Ale říkám si, že opravdu dneska do politiky už může každý i pornoherec, už prostě asi neměl do čeho píchnout, no.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
4: Krásné ráno, za chviličku 7:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter, jejichž pracovníci školám, obcím i veřejnosti radili s evropskými dotacemi a informovali o dění v Evropské unii. Krok zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Materiál úřadu vlády, podle kterého kabinet srpnu rozhodl, ale náklady center ani jejich efektivitu nijak nevyhodnocuje. Náhrada za ně prý teprve vznikne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců kvůli nelegální migraci a pašerákům. Opatření se mají soustředit do hloubky rakouského příhraničí, což by podle úřadu mělo mít na pravidelné dojíždění minimální dopad. Tento postup přivítalo i české ministerstvo vnitra. A pojďme také na sport. V předehrávce prvního kola Tip Sport Extraligy zvítězil Třinec na ledě Karlových Varů 2-0. U rozhodujícího momentu hostů byl Jakub Galvas, jehož pobídku si do vlastní branky srazil obránce Západočechů Elmery Eronen. Druhý gól přidal Ondřej Kovarčík do prázdné klece domácích. Úvodnímu duelu ročníku i zbylým zápasům, které se hrají dnes, se bude o 14:10 věnovat speciální buly Start živě s přímým přenosem utkání Maxa ligy Setín Zlín od 17:30. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Praha dokončila rekonstrukci domu na Letné v Korunovační ulici. Vzniklo tady 12 startovacích bytů pro lidi v obtížné sociální situaci. Pro své klienty je bude využívat Centrum sociálních služeb Praha. Platit budou snížené nájemné. Magistrát teď opravuje dalších 5 domů, ve kterých vznikne zhruba 50 podobných bytů. Dům v Korunovační koupilo hlavní město za 123 milionů korun. Skoro jasné, polojasné ráno kolem 12 stupňů čeká nás nejteplejší den z celého týdne. Naměříme až 27 stupňů, ale přidá se déšť a mraky. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné středeční ráno.
6: Ahoj, hezkou středu. Snídaní
4: šampionů. Čověče, mi teďka pípla SMSka, píše mi mamka, jo, nezapomeň popřát ségře. A já, počkej, ono je září vlastně, ono je 16. září. A já si říkám, ona se narodila 96, takže jestli počítám dobře, tak je 30 teda.
6: A ty krása.
4: Já si pamatuju, no mě bylo kolik, 6, když si jí dovezli z porodnice, jo. A je to třeba jako kdyby to bylo včera. No tak ségra, jestli posloucháš, všechno nejlepší. Přejeme i vám, kdo dneska slavíte, a přejeme i vám, abyste za 10 minut
6: získali 5000 korun, protože kdo pak to zvoní, už 71 z vás zjistí.
4: Tak zůstaňte u rádia. Teď Čirasky.
3: Hit Radio City.
7: Potkal jsem tě zase.

0: 5 000 korun.
1: Včera vyhrála Zdeňka 7, doufáme teda, že nám otevře i dneska někdo a na místě někde v České republice je Denisa. Deniso, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno, tak neříkej nám, v jakém městě jste, ani v kraji, prostě je to zatím tajný, jenom nám pověz, jak to tam vypadá, kdyby si měla popsat tu ulici, co se tam teďka děje, nebo neděje, spí to tam, žije to tam?
2: Mm-hmm. Tak já jsem tady u novostavby baráčku, okolo sebe mám vlastně jenom stromy a baráčky, takže moc nic jiného nevidím.
3: Svítí se tam?
2: No jako už je světlo, takže tady určitě
3: my
2: světlo
3: nevidím. Já baráku.
1: Hele, tak tam, kde je Denisa, už je světlo. My tady máme ještě tmu, tady se rozednívá.
2: Jako je světlo, takže už se určitě v baráčku nesvítí.
1: No tak Denisko, my spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5 000.
2: Aha, někdo kouká z balkona.
1: Kouká.
2: Je tam.
3: Haló?
1: Haló.
2: Ještě čekáme.
1: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
2: Ať běží. Pobíž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
3: Jo, je to tam.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno. Kdo tam?
2: Dobré ráno.
1: Kdo na druhé straně?
2: Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světu, nebudu si ještě vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu.
1: No tak aspoň budeme mít content na sociální sítě. To jsme právě čekali, že někdo vyleze v pyžamu.
2: Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
3: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
2: Taky moc děkuji, jsou skvělý, děkujeme.
1: Tak jo, Jarmilko, moc si to užij, 5 000 korun je tvých, gratulujeme. A jestli nám dáš ještě kolegy, prosím.
2: Určitě moc ráda.
1: Tak jo, děkujeme, ahoj, hezké ráno. Tak Denisko.
2: Předávají si peníze,
1: počkáme. Počkáme na Denisku, až nás uslyší.
2: V pohodě,
1: holky půjdou. Hele, to jsou BFF, nejlepší kámošky už.
3: Půjdou na kavčo.
1: Tak Denisko.
2: Tak jo, na shledanou.
1: Denisko, mise splněna, my ti moc děkujeme.
2: Jo, paní měla velkou radost, obejmula mě.
1: Tak to je hezký v pyžamu. Hele, tak Denisko, děkujeme tobě i Milanovi, který tam byl s tebou, měj se krásně a zase se někdy uslyšíme. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak jo, taky děkujeme, nashle.
1: Ahoj. No a možná by vás zajímalo, kde jsme dneska byli. Sever Čech, Brna nad Labem.
3: Mm-hmm.
1: Brna nad Labem, píšou tady.
3: Tak kdo jste se ještě neregistroval a chtěli byste, tak utíkejte na web Hitrádia, potom v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek v éteru a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září, si můžete vyhrát až
1: 50 000 korun už příští pátek a dovezeme to pravděpodobně my dva s Jasmin.
3: Wow.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: 7.19, posloucháte Hit Radio, tohle jsou One Republic.
1: V Česku se uvolnila dvě dost lukrativní pracovní místa a já bych chtěla říct, že máme s Michalem od 9 ráno volno, v případě potřeby, protože Česko řeší zásadní téma tohoto týdne. Marek Eben a Tereza Kostková po letošní 14. sezóně skončí ve Stardance a samozřejmě je otázka, kdo to vezme po nich.
0: No, kdo je nahradí? Myslím si, že i pokud to třeba nesledujete, tak jste tuhle informaci zaslechli, protože oni už tam byli dost dlouho teda.
1: Ano,
0: vlastně od samého začátku. Tak kdo je teďka v kurzu? Kdo by to mohlo být?
1: Tak bookmakeri už mají celkem jasno. Z chlapů je hodně vysoko bývalý soutěžící vlastně Václav Kopta, kurz 3,5:1. Potom třeba Adéla Gondíková, 4:1. Jsou tam i trošku divočejší typy. Je tam třeba Ray Korantank, jo. Tak tam je to 100:1.
0: To bych čekal teda lepší kurz, jo. Ale jak tak koukám, tak my tady v té tabulce nejsme.
1: Umíš Valčík, Míše? Protože já se ho do podzimu klidně doučím, jako do příštího třeba.
0: Valčík jestli umím.
1: No, nebo cokoliv.
0: Samozřejmě, že umím valčík. Co Filip, umíš valčík?
2: Já neumím vůbec žádný tanec, já umím jenom breakdance.
1: Co?
0: No, umím. Hele, já umím dva takový, triky. Já umím takový valčík, ale většinou třeba musí být tak už jedna ráno, jako no. To je malc. Myslím, že by zvládnul valčíky na tohle, když je to úplný rytmus. Rose a Bruno Mars a Paté za malou chvíli, taky přidáme dopravu. No a kdo teda bude nakonec moderovat Stardance, tak to je doslova ve hvězdách.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Bubenečském tunelu ve směru na Troju, stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. No a v Praze Slivenci v ulici Kameníků je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Hitrády.

0: Dualipa, Hitradio 732, za chvíli rychlá pětka o lístky na Pussycat Dolls, teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Soukromý ostrov Krevana se zrekonstruovanou napoleonskou pevností s idylickými zahradami je na prodej v Benátské laguně. Leží pouhých 8 kilometrů od historického jádra Benátek, ale přesto se majitel může těšit na naprostý klid. Musí mít však k dispozici 5,5 milionů euro, tedy nějakých 133 milionů korun, což je startovní cena k vyjednávání. Vědci konečně vysvětlili internetový fenomén, proč kočky panikaří, když se za nimi nepozorovaně objeví obyčejná okurka. Nejde o samotnou zeleninu, ale o přirozený instinkt. Okurka jim totiž v tu chvíli připomíná hada, což u šelem spouští okamžitou reakci útěkem. No a řecká policie zatkla taxikáře, který pod výhruškou násilí požadoval po zahraniční rodině za odvoz z aténského letiště do centra metropole 14 520 korun. Normálně to mělo stát nějakých 1400 korun, takže napočítal desetinásobek. Klienti pod nátlakem sumu zaplatili, ale v zápětí nepoctivého řidiče nahlásili úřadům.
3: A to se chci zeptat, v případě, že se vám takováhle věc stane, jak se zachováte? Protože já si dokážu představit, že stát se mi to v Česku, tak se nějak hádám, v zahraničí nevím, možná bych to pod nátlakem zaplatila.
4: Jako takhle, zaplatit za 7minutovou jízdu po městě 15 tisíc nebo kolik to bylo, tak to jsi prostě okurka, jo. To se mi nezlo.
0: Normální had.
4: Normální had, no prostě. A tak ten taxikář se splet prostě o nulu, no, to se stává, no. Jdem soutěžit, máme pro vás další lupení na koncert Pussycat Dolls. Už příští týden v pražské O2 aréně 23. září, máme pro vás po dvou lístkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, pět jednoduchých otázek a lístky budou vaše. Teď je vaše další muzika, tohle jsou Krištof, Život je krásný, hezké ráno.

0: Tohle je Krištof na Hitrádiu v 7.37 a krásný ráno bude mít jeden z vás, ten, kdo vyhraje lístky na Pussycat Dolls. Rychlá
1: pětka. Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně, příští středu vlastně, a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky.
0: A s námi ve vysílání už je Ivet z Olomouce. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ty jsi mi říkala, že jsi strašně nervózní, to chápu, protože je to trošku stres, ale ty už máš vlastně na takové poloviční štěstí, protože já jsem před tebou volal jiné posluchačce a mně se ozvalo, je nám líto, ale s volaným číslem se nedá spojit. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. A zvonilo to třeba půl minuty, takže Ivet, hele, to štěstí tam je, jo? To štěstí
1: to
0: tam
1: naproti.
0: Je.
2: Já jsem šťastná, ale zároveň fakt nervózní, takže se omlouvám.
0: To klapne, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít na hotelovém pokoji.
2: Mýdlo, šampon, fen.
0: Bez vání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře staví hráze?
2: Bobr.
0: No, jasně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik stovek je v tisícovce?
2: 10.
0: Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je větší? Kilometr anebo metr?
2: Kilometr.
1: A poslední, 5. otázka. Jednoduchá. No. Jaké ovoce roste na jabloni?
2: Jablko.
1: Děkuju.
0: Ivet, to byly otázky, co?
2: Perfektní, já jsem si na
0: staďáku
2: se synem, tak jsem celkem úplně
0: vyřízená,
2: ale dobrý.
0: Či, ty jsi na staďáku, teďka se synem, jo?
2: Ano, on měl teďka trénink, tak já se jdu, poslouchám rádio, abych mohla na
1: stavci
2: soutěži, tak se to vydařilo.
1: A vzala by si syna na Pussycat Dolls, nebo koho by si vzala?
2: Ne, on má 9 let, ten jako by se mnou jel určitě, on je particip, ale vezmu si přítele nebo kamarádku. Mm-hmm.
0: Skvělý, tak to budou mít radost, takže když jsi teďka, ty jsi na staďáku teďka, jo, ty jsi na staďáku a představ si, že vlastně na staďák akorát o trošku větší vlastně pojedeš a budou ti tam hrát i Pussycat Dolls, který ti budou hrát teďka, zahrajeme i pro tebe, i pro všechny Domča, takže si, hele, užij si to a představ si, zavři oči na tom staďáku a představ si, že to je O2 Arena, jo, tak Ivet.
2: Děkuju moc.
0: Krásný ráno, gratulujeme, užij si to. Ahoj.
1: A rozjeď to. Ahoj.
0: Děkuju. Ahoj.
2: Děkuju.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: si i tohle dáte naživo The Pussycat Dolls v Foutu aréně. No a před chvílí si tady ve vysílání nějaký lupení vyzvedla i Ivet z Olomouce, ještě jednou gratulujeme. A o další lístky hrajete zítra i v pátek v rychlé pětce. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Prosím vás, jestli vás váš nejlepší kamarád pravidelně posílá do háje, tak gratulujeme. Máte krásný a máte zdravý vztah, protože právě přátelé, kteří se mezi sebou prý uráží a dělají si ze sebe srandu, tak mají pevnější vztah a údajně jsou až o 300% věrnější. Mm-hmm. Moc nečum, Michale.
0: Mě by zajímalo, jak na tom jsou lidi, kteří nemají žádný kamarády. Tam se pro kámoše.
1: Tam je to horší. Myslím, že tam taky spadáme do téhletý kategorie. Musíme si vystačit, Míšo.
0: Takže když se mezi sebou poštěkáme, tak to znamená, že jsme teda jako upřímní, jo?
1: Ano, je to tak. A věrní.
0: Jsi fakt pitomá, jako. Plně. Si vůbec nechápu, že tady spolu jsme. A ty taky, Filipe, ty moc taky nekoukej.
1: Nekoukej, přesně.
2: No. Nečumte oba.
0: A vy taky jdu posloucháte. Co nás vůbec posloucháte? Jsme vás za to moc rádi. Linkin Park, to pro vás naladíme za malou chvíli. Taky Taylor Swift, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Yeah.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Pojďko.

0: létě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova se vytvořila přerušovaná kolona od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. No a v Praze v ulici u Roháčových kasáren je propadlá vozovka. Komunikace je zcela uzavřena.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje.

0: Oh. Taylor Swift, Opelite, Hit Radio 754.
1: Dneska, nebo ode dneška respektive, opět nevěřte vůbec nikomu, ani partnerovi, ani kolegům, vůbec ne člověku, který vám řekne, já jsem věrnej, protože dneska začínají zrát.
0: Počkej, my jsme se tady bavili ve vstupu předtím, že pokud si navzájem jako nadáváš s přáteli, tak jako je tam o 300% vyšší pravděpodobnost, že jsi jako věrná, jako hodná, jo, a teďka nikomu nevěřte. Nikomu nevěřte. Takže dneska začínají zrádci.
1: Ano, dobrá zpráva, třetí série.
0: Dobrá zpráva pro vás, kdo to sledujete. Přiznám se, jde to mimo mě, než bych tím jako nějak opovrhoval, ale já na to nemám čas, takže ty to sleduješ teda hodně.
1: Já to sleduju hodně, já to sledovat musím, protože a teďka ano, chci ho pochválit, protože si s něj tady vždycky děláme spíš srandu, tak můj přítel je jedním z kameramanů, kdo to natáčí. Troufnu si říct, že tím nejlepším, protože Vojta Kotek ho chválil v podcastu, že říkal, všechny ty hollywoodové záběry, tak ten má na starosti a právě můj přítel. A opravdu to vypadá krásně, takže já na to musím koukat, ale zároveň chci, protože je to výborný.
0: Takže je to vlastně tvoje práce, to, co uvidíme teda v televizi, je vlastně tvoje zásluha, protože když, to je normálně jak takhle domino, jo? Když je spokojený teda tvůj Kuba, ty se o něj hezky staráš, on to jede hezky natočit a ty záběry pak jsou hezký, takže vlastně to má to takovou posloupnost.
1: Ano, dneska bude mimochodem obrovská premiéra v Praze v Kongresovém centru. Loni byla nějaká premiéra v kinech a tak, ale teďka právě je to pro více lidí a má to být teda velká show, takže moc se všichni těšíme.
0: Ale co se točí taky, nebo co za pár dní bude v televizi, tak je Naked Attraction, jsem teďka čet, čověče. Jo? Možná to mohli spojit dohromady, že by bylo Naked Zrádci, jak by to asi vypadalo, jo? A teď čistě teoreticky, a Filipe, ty koukáš na nějakou tady to, buď na Naked, anebo
2: no,
0: na Zrádce?
2: No, Zrádce jsem viděl jednou.
0: A Naked? To
2: tam ještě napadá otázka pro posluchače, můžou se začít dívat až na třetí řadu, když neviděli první dvě, dá se to?
1: Určitě, ta první byla taková oťukávací, kde lidi ještě moc nevěděli, do čeho se jde a nechápali ten význam, že to je o tom právě lhaní a o tom jako bejt takovýhle trošku zákeřný, takže až v druhý řadě se to rozjelo a tahle bude teda extrémně ostrá.
0: Ne, Filipe, nemůžeš se na to dívat. Pokud jsi neviděl první a druhou řadu, tak si ti nezapadá.
2: Ale Naked Attraction se zeptal, abych to nepřeskočil. To jsem viděl dvakrát. Aha. To je docela jako zábava.
0: No ale ona je teďka.
2: Jako já bych tam nešel rozhodně. Jo,
0: ale baví tě spíš, když ty krabici jsou chlapy nebo ženský.
2: Ale obojí klidně jako. Opravdu. Protože víš co, pak se můžeš, když tak smát a řekneš si, nejsem na tom světě sám.
0: Přesně.
2: S takovýmhle problémem.
0: Já jsem se chtěl zeptat, čistě teoreticky vás to posloucháte, do čeho byste spíš šli, jo? Kdybyste si mohli vybrat a kdyby opravdu jste museli si vybrat jedno. Naked Attraction anebo Zrádci?
1: Já jenom dodám, že mi trošku líto těch kameramanů, ne ze Zrádců, ale z Naked Attraction, protože mám nějaký zákulisní info o tom, co se tam děje v těch bednách, než se jde natáčet, aby jako vypadali líp, pánové, takže ty kráso, postry.
0: Ale já bych šel rozhodně do Zrádců, já nemám co nabídnout. Sofian, Mešmeš, Ben Krestoval, Slzy, to je další muzika, tohle stihneme do 8 a pak Filip přidá další zprávy, tak hezké ráno.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Růst cen energií ohrožuje český průmysl. Velké podniky varují před uzavíráním provozu. Ministerstvo průmyslu proto chystá pomoc, která může zahrnovat plošné zastropování cen elektřiny a plynu. Nejvíce zasažené jsou ocelárny, chemický průmysl, sklářství a výrobci stavebnin. Situace ale podle ministerstva zatím není kritická. Česko čelí jedné z historicky nejhorších sklizní chmele, která bude podle pěstitelů až o čtvrtinu nižší než obvykle. Úrodu poznamenalo sucho, horká a špatné počasí, kvůli čemuž chybí důležité látky ovlivňující kvalitu. To se spolu s dražšími energiemi, obaly a dopravou promítá do nákladů na výrobu. První velký pivovar už ohlásil zdražení a dalšího budou zřejmě následovat. A pojďme také na fotbal. Liberec ve třetím kole domácího poháru zvítězil na stadionu druholigové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 2023 postoupil do osmifinále. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě Hladce 3-0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Burián, jednou skoroval Filip Matoušek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Začala výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Do pátku je určena školákům. Od soboty se otevře široké veřejnosti a potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma, otevřená je každý den od 9. do 17. hodiny. A k vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko a další vzácné předměty. Ráno většinou jasné, skoro jasné, místy mlhy, teploty kolem 12 stupňů a čeká nás nejteplejší den z celého týdne. Postupně se ale zatáhne a rozprší, teploty kolem 27. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: A dneska taky s Filipem, hezké ráno.
10: Krásný ráno.
11: Snídaně šampionů.
5: Filip je tu jako kvalitní náhrada za Davida Jošta, který vyrazil na měsíční svatební cestu. Ten se má, závidíme, zdravíme, máváme. Ty tady s náma budeš teda měsíc.
12: Měsíc skoro, ale už jsem zmiňoval, kdo tady nebyl, většinou pondělí, středa, čtvrtek, ať to má nějaký řád, že jo?
5: A každý zdrý týden. A až na sněží. Tak zdravíme vás, kdo jste se nás zapnul, Coldplay, Higher Power, tím startuje další hodina, 8.04, dobré ráno.
4: Hit

0: teďka zase kope do nás chlapu, jo. Tak jestli ty seš ten, který opravdu, když dostane za úkol dones dvě věci, tak donese nesmysl, protože to tam jenom viděl.
1: No, já to kupuju vždycky víc, ale nekupuju nesmysly. Teda já většinou jako se zaměřuju na potraviny, něco dobrýho, co se bude hodit do lednice, ovoce nějaký, když si vzpomenu. A hodně často teda, chlapi, to vám doporučím, když už teda posloucháte, kupte jen tak té vaší přítelkyni, manželce, prostě kytičku. Stačí opravdu jenom v hypermarketu, ono to nemusí stát dneska 1000 korun, za 150 korun uděláte super parádu.
2: Filip ví, to se pozná, a nemusí to být ani kytička, může to být malá čokoládka, cokoliv. Jakože když si na vás ten chlap v tom obchodě vzpomene a bacha, past, jo, past, jakmile chlap odchází z obchodu, teda do obchodu a řekne, chceš něco vzít a vy řeknete ne, tak chlapi, vždycky je to ano, vždycky jí něco přineste, nějakou malou maškrtku.
0: Já teda nevím, do jakých kramů ty chodíš, Filipe, ale já takhle nepotkávám běžně kaktusy, jako. Nicméně, já jsem trochu lhal, protože teďka jsem si vzpomněl, že já když jdu do obchodu a mám hlad a jdu něco koupit, tak tam ta statistika asi platí, nekupuju teda věci úplně nějaký jako nesmyslný, nějaký vrtáky nebo tohle, ale nakupuju to, že si říkám, a tohle bych si dal, protože ten hlad za tebe mluví a prostě pak odjíždím s úplně plným košíkem a vlastně pak to nikdo nejí.
2: Tak schválně, jak to mají naši posluchači, přiznejte se, třeba vy ženy, s čím nejbizarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali pro něco konkrétního.
0: A vy chlapi se přiznejte, když vás vaše polovička poslala pro chleba s máslem, jakou největší hovadinu jste donesli k tomu? Když nám to řeknete, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Teď další muzika, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, hezké ráno.

0: shape of you.
1: Ale co se nám to tady narodilo, pan Sheeran, Shape of You. 8 hodin 19 minut, dáváte si středeční Hit Radio. Dobré ráno, šampioni. Poslední průzkum říká, že když chlap dostane nákupní seznam o dvou položkách, vrátí se domů s obřím nákupem, často i s věcmi, které nepotřebuje, ale protože je potkal v ulici s nářadím, tak je koupil, protože se to může hodit někdy, že jo.
2: A přitom se tohleto mimo nářadí teda vždycky říkalo o nás ženách, že jo? Že nás někam pošlete, my toho přineseme tunu a najednou se děje tohle.
1: Jiná doba prostě, jako v 90. taky byly dvě pohlaví a podívej se, co tady máme, jo. Tak pojďme na zprávy od vás. Ptali jsme se vás, s čím nejbezarnějším se váš chlap vrátil domů, když jste ho poslali jenom pro jednu nebo třeba dvě věci, jo. Tak píše třeba Pajka.
2: Zdravím, mě zase jednou manžel poslal do stavebnin pro chemickou kotvu a já mu přivezla tekuté hřebíky, ale jinak stavebniny zvládám a miluju. Tak tady to máme z té druhé strany.
1: Děkujeme za odvahu, za přiznání. Taky píše Anna, Anička. Mě jednou chlap poslal do města zaplatit fakturu operátora a já přijela domů s jejich novou obří televizí. Hele, dobrý prodavač v tom krámě.
2: Rastislav, no u nás je to tak, nakupujem, čo je potřeba. A i včera, zoznam nákupů a manželka, to ty jdeš bezomně na nákup, ty koupíš len to, čo je treba, nic navíc. Pre objasnění, keď jdeme spolu okolo obchodu a potřebujeme pečivo, vycházíme z obchodu z... velkým účtem a stretávám občas známého a těž nakupuje sám a podle zoznamu s rovnakým problémem jako já. Smejoslav, Ostrava.
1: Dokonalá slovenština, jo, teda jasně, musím říct.
2: Děkujem.
1: Milé rádio, přeji krásné dobré ránko, už je to asi 5 let. Poslala jsem manžela pro čerstvé rohlíky na snídaní a přitáhl bednu s novou televizí. Tak se nám rohlíky karpet prodražily, to píše Lenka z Aše. Další zpráva od Štěpánky. Dobrý den, já když kojila, tak jsem manžela poslala pro vložky do podprsenky, vrátil se s balením obyčejných vložek s obrázkem podprsenky. Prý to hledal strašně dlouho. Přeji, a to si dovedu představit.
2: Počkej,
1: přeji hezký den.
2: To je na nějakých obrázek podprsenky, to teda nevím, a proč by tam byl, ale
1: hele,
2: dobře.
1: Jestli to našel, je to borec, jo. Taky tady máme další zprávu. Ahoj šampioni, poslala jsem přítele na klasický nákup, přinesl takovou krásnou drahou paštiku, údajně s hovězím a bylinkami. Já si ji ráno namazala na rohlík, bez brýlí ještě rozespala a říká mu: "Je nějaká divná, ale asi bude hodně kvalitní." On vzal obal, chvíli ho studoval a potom povídá: "Kvalitní určitě. Píšou, že po ní budeš mít lesklejší srst." Oba jsme se nakonec od srdce zasmáli.
2: Lesklejší srst, tak ten dokonalý.
1: Geniální, geniální. To nás pobavilo, snad vás to zabavilo. Tak co se píše ve vašem nákupním seznamu teď? Tak Eric Pritz, Call on Me, taky Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, Jennifer Lopez, Damiano David, hele, je tam toho spoustu. Když zůstanete teda v uličce s názvem Hit Radio, budeme rádi. Za chvíli taky doprava, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dnes pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze, v Lipencích, na ulici Českého Červeného kříže, neprojedete kvůli opravám, sledujte dopravní značení. No a v sílící dopravní špičce postojíte už tradičně na Nuselském mostě, s přerušovanými kolonami počítejte taky na Pražském okruhu.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
3: Hit Radio City.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Ladíte Hit Radio, 3 minuty po 8:30, pojďme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Švédská studentka se vydala přes půl Evropy do Irska jen proto, aby naživo potkala svou naprostou kopii. Dívku, se kterou není vůbec příbuzná, ale vypadají jako dvojčata. Jejich neuvěřitelná podoba šokovala i jejich vlastní rodiče, kteří zjevně nemohli uvěřit vlastním očím. Obě dívky se na dálku kontaktovaly poté, co zjistili, jak moc jsou si fyzicky podobné, a osobní setkání celou tuto bizarní situaci jen potvrdilo. Neobvyklý případ řešila policie s mužem, který se rozhodl vykradnout banku. Poté, co vešel dovnitř a oznámil přepadení, si klidně sedl do křesla a čekal, až na místo dorazí policejní hlídka. Udělal to proto, že se kvůli svým osobním problémům chtěl nechat schválně zavřít do vězení. No a britský designer strávil několik dní v italských Alpách tím, že žil kompletně jako kozel. Aby byl jeho zážitek co nejreálnější, pořídil si dokonce speciální protézy na končetiny, aby mohl běhat po horských stráních po 4 jako zvíře. Celý tento neobvyklý pobyt v přírodě nakonec popsal jako zcela jedinečnou a speciální kapitolu svého života.
3: Já to chápu, žereš trávu, koukáš do Alp, občas zamečíš, to tě vygumuje jako solidně.
0: Já mám nad hlavou otazník, možná i vy, kdo posloucháte, a říkám si, proč? Je to tam a to se stalo teda v létě pravděpodobně.
2: Asi v létě, takhle.
0: Asi v létě, tak říkal, že z toho má jedinečný zážitek. Myslím si, že kdyby třeba vylez na Grossglockner v zimě v těch jeho nastavcích na nohy, že by mluvil asi jinak. Ať si připadáte jakkoliv, jako cokoliv, jsme rádi, že jste tady. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Další skvělá muzika pro vás. 8:35 na Hit Rádiu. Hezké ranko.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. A vy čekáte taky každý den na 7:10, až uslyšíte tenhle signál. Zvonek.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Až do 25. září můžete v soutěži Dopak to zvoní vyhrávat fakt krásný peníze. Každý všední den v 7:10 zazní v éteru soutěžní zvonek a kdo jste se přes web Hit Rádia registroval, tak máte šanci, že zazvoníme přímo u vašich dveří.
0: Dneska jsme zvonili a Jarmila, která byla zaregistrována, stihla dorazit do půl minuty za naším týmem, který byl na místě. Jak to ráno vůbec znělo? My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
3: Aha, někdo kouká z balkóna.
0: Kouká. Je tam, je tam.
3: Kona.
0: Tak ať se mává aspoň, nebo
3: ať
0: něco.
3: Běží, paní,
0: ať běží.
3: Pobíšte ho, nebo to stěnem. Dobrý den.
2: Jo, je to tam, je to tam.
3: Dobrý den.
0: Dobré
2: den,
0: ráno.
2: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím, že máme, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš si vyhrát. A já to omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Já bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
2: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to skvělý, děkuju.
0: Tak dnešní výhra putovala na sever Čech, konkrétně do Brna u Ústí nad Labem, tak tam ještě jednou gratulujeme.
2: Vůbec to je pecka, se zbudíš v pyžamu, jdeš někomu otevřít pět táců na ruku.
0: A přijde Masaryk, ne? Hele, to je geniální. No a pokud byste i vy chtěli vyhrát, tak šanci stále máte, protože soutěžíme až do příštího pátku. Registrace na webu hitradio.cz, zítra vezeme 5000 korun, ale příští pátek, poslední den soutěže.
2: Pravděpodobně my jo. Dva povezeme.
0: 50 000 korun!
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
4: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, Alex Warren, Ordinary, 8.53. A nám od vás přišla zpráva, že se o nás hezky mluví na jiných rádích, v jiných ranních show, konkrétně dneska ráno o 8:30.
1: Dokonce se k nám dostal i záznam, a to teda Blesku rychle.
0: Je stejně hrozný, co? My jsme v práci, ale víme, co se vysílá jinde. Tak tady je ten záznam.
2: Vy jste pořád nejlepší rádio potom, to...
3: Já si myslím, že všichni se snažejí. Já jsem teďka koukal na výstupy ranní show na City. Taky jsou dobrý, člověče, šikovný.
0: Hezký.
1: Hele, Ečko taky v pohodě.
0: Ale tak když teda jsme u těch pochvál, hele, na Evropě taky fajn, super ráno. Tak moc děkujeme. My jsme rádi, že tady jste s námi a že se s námi užijete poslední song středeční snídaní šampionů Purple Disco Machine a Kungs Substitution. Tak pojďme na to, šampioni. Hezké ráno.

0: Tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů 8.56. Jsme v cíli, opět jsme zvládli další společné ráno a my vám za to děkujeme.
1: Děkujeme, že jste byli i dneska s náma. Je středa, takže zítra čtvrtek, malý pátek a to bude bomba.
0: Hlavně taky v 7.10 budeme opět zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní pokračuje v 7.10 pro někoho z vás, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz. Budeme mít 5000 korun, tak si to nenechte utíct.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, zvládněte středu a zítra ráno v 6.
1: Tak ahoj.
0: Těšíme se, čau.
2: Hit Radio má pro

0: teď před 9 hodinou ještě nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Stále počítejte s dlouhou přerušovanou kolonou, která se táhne Pražským okruhem na úrovni Jesenice a pak pokračuje dál směrem k letišti. S nehodou počítejte na úrovni Lahovic. Zdržení by mělo být směrem k letišti kolem 15 minut. Opačný směr sjezte z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu popojíždíte 15 minut. Barandák a také Dobřížská ulice směrem na Smíchov, to je další čtvrt hodina omezení v provozu a popojíždí také ulice v Holešovičkách a Bubenecký tunel. Zdržení kolem 15 až 20 minut pak hlásíte od Černáku až po Štěrboholi, pokud jedete dál do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Podzimní část kampaně Uklidme svět vypukne už tento víkend. Každoročně ji pořádá Český svaz ochránců přírody. Do terénu vyrazí přes 12 000 dobrovolníků a zapojí se také školy, organizace nebo firmy. Koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
4: Čeká nás téměř 180 úklidových akcí. V přírodě, lesích, parcích i v okolí měst. Velká část úklidů se letos uskuteční v Praze a Středočeském kraji.
0: Zapojit se může každý, detaily najdeme na webu uklidmesvět.cz. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a zítra navštíví severozápad Čech. Prezidentský pár zavítá postupně do Ústeckého a Karlovarského kraje. Navštíví například Bečov na Teplou a podívá se na místní hrad a zámek i do botanické zahrady Bečov. Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže odsouzeného za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Muže se zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, podle kterého nebyl proces s lehce mentálně postiženým a negramotným mužem spravedlivý. K části trestné činnosti se muž přiznal. Ve Velké síni Strašnického krematoria se veřejnost rozloučí se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne hodinu před polednem. Dnešní den zůstane většinou z kraje polojasný, postupně oblačný, přidá se více mraků a čekají nás také přehánky a na večer dokonce i bouřky. Maximální teploty 24 až 26 stupňů.
3: Hit Radio City.
5: Krásné dopoledne, minuta po 9. hodině, výjimečně s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě. To nejlepší pro vaše uši. Hit Radio. No fakt, hele, za chvilku Mirai, taky Katy Perry, ale teď už je tu Robbie Williams, tak jdem na to.

prasata se neumějí podívat vzhůru, ani neumějí zaklonit hlavu, což je velká škoda. Alespoň pro ně, protože v pátek neuvidí tu krásnou podívanou. Ano, prosím vás, protože nad Prahou se opět uskuteční a proletí tady formace proudových letounů Bayhawk T1 a slavné akrobatické skupiny Red Arrows. Už jsme je tady měli a vždycky je to fantastický. Opět proletí nad centrem a nad Vltavou, mělo by to být v pátek ve 14.00. Oni potom zamíří na letiště v Mošnově, protože tam budou dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Tak jenom jo, v pátek ve 2, to znamená chvíli předtím zabrat si místo třeba na Karlově mostě, jo, pak protáhnout krk, zaklonit hlavu a je to. Třeba podle mě super tip na takový jako úvod rande, jo, kouknete se na stíhačky a pak si dáte někde kafe. Projdete se kolem řeky, podle mě ideální varianta. No fighting. No fighting.

Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. Krásnou středu vám všem. Mám na vás jednu otázku. Dokážete si představit mít Vánoce každý den? Úplně každý den Vánoce. Oni se blížejí pomalu, že jo? A ne, neptám se jen tak. Pište mi na 777 937 777. Co by vás na Vánocích každý den bavilo nejvíc? Co by byla ta jedna věc, kterou byste si na tom fakt jako užívali ten každičký den? Jsem moc zvědavá, co napíšete. U mě by to byl řízek, ale to není žádný tajemství. Další hity za chvilku, Vohnouti nebo Miley Cyrus.

za 15,90, kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus, End of the World. Posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. Ptala jsem se na to, co by vás nejvíc bavilo na tom mít Vánoce každý den. Tak vesměs to bylo hlavně o tom, že rádi rozdáváte radost ostatním. Což je strašně hezký, chválím, tak doufám, že už jste ready, ať se to fakt blíží. Ale neptám se jen tak, protože prosím vás, mít Vánoce každý den je samozřejmě trošku šílená představa. Jo, Petr poměrně trefně píše, super, ale banky by lidem schvalovaly úvěry na 100 let dopředu a Ježíšek by si musel najít brigádu v logistice. A jídlo? Nevím, jestli by se dalo zvládnout tolik řízků, salátů nebo krocanů. Hele Petře, očividně dalo. Prosím vás, jeden pán tohle totiž dělá, má Vánoce každý den už 33 let. 33 let. Začalo to celý 14. července 93, kdy prostě se cítil fakt mizerně. Byl bej den v práci, chtěl se potěšit. Přišel domů a napadlo ho vytáhnout vánoční ozdoby. Umělý stromek, jo, a udělal si i imitaci té hostiny. No a ono to pomohlo. Tak i když sám uznal, že je to trošku uhozený, tak to druhý den zopakoval, a to i z dárky. Prosím vás, on to fakt dělá už 33 let. Za ty roky skonzumoval 14 000 krocanů, 2,2 milionu masových koláčů a 14 000 lahví šampaňskýho. Za mě to zní fantasticky. Tak jo, možná pro inspiraci, pokud byste měli dneska špatný den. Stačí si prostě udělat Vánoce, ale bez toho stresu z úklidu, jo? Prostě jenom si to užít. A užijte si teď taky Cranberries.

DJO End of Beginning, posloucháte Hit Radio City 9:45, krásnou středu, za chvilku do uší, třeba Ray Dalton. Prostě ideální playlist k tomu, když vám dojde, že je teprve středa. Ano, ale nebojte, víkend se blíží.

0: Ray Dalton v éteru Hit Radio City těsně před 10:00, za chvilku Linkin Park nebo Rihanna, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Počítejte s více auty stále v okolí Černáku, tady se bouralo na úrovni letiště Kbely směrem ven z Prahy, zdržení v těchto chvílích už od Běchovice v dlouhé koloně, to po pojíždění je minimálně půl hodiny a delší. V okolí fakultní nemocnice Bulovka popojíždíte v kolonách, i když krátce do 5 minut, plní se stále také na Jarově spojovací ulice, na 5 až 7 minut odhadujete kolony v těchto místech a přidám ještě okruh na příjezdu od Rudné a pak od Zličína počítejte s kolonou na úrovni Jinočan a Ořechu, tady se zdržíte do 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10:00 a krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. 3 sekundy, to je easy. Nová kampaň Rapidu, která má pomoci vyhnout se rizikovým situacím při přecházení vozovky. Podle mluvčího Filipa Drápala cílí na mladé chodce ve věku 11 až 19 let.
9: Což je ohrožená skupina, která právě v poslední době čím dál víc riskuje, má na uších sluchátka a dívá se do mobilního telefonu a potřebujeme, aby u této generace jsme si pomohli vybudovat návyk, aby tito mladí lidé více dávali pozor na ulicích, alespoň na ty 3 sekundy odhlédli od svého telefonu a stlumili si hudbu ve sluchátkách.
1: Kampaně nabízí jednoduché pravidlo pro každodenní cesty městem. Vidím, slyším, jdu. Detaily na webu www.3sekundy.cz. Praha postavila u gymnázia na Zatlance na Smíchově přístavbu s tělocvičnou a školní jídelnou. Náklady činily 130 milionů korun. 3-patrovou stavbu spojuje s budovou školy krytý můstek. V provozu jsou od začátku školního roku. Jídelna má kapacitu 500 strávníků denně. Vlastní kuchyni škola nemá, jídla dováží a ohřívá. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. Jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Fotbalisté pražské Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí proti Araratu, který před rokem vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy. Výkop je 15 minut před 7. večer. Většinou polojasná oblačná obloha, odpoledne se zatáhne, přidají se přehánky, výjimečně i bouřky, teploty kolem 26.
8: Hit Radio City.
0: Krásné středeční dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, za chvilku už další kolo City kvízu. Právě teď jsou to Linkin Park.

0: skvělý, co? Rihanna Unfaithful v éteru Hit Rádia City.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No a teď pojďme trošku procvičit mozkový buňky. Dámy a pánové, je to tu další kolo City kvízu a pozor, stále ve hře. Lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché. To je vždycky balzám na duši. Takže ano, i dnes jsou ve hře dva lístky na její koncert v Lucerně 5. října. No a jak je získat? No to je strašně jednoduchý. Jo, stačí správně odpovědět. Mám tady pro vás jednu ukázku jejího songu. A stačí doplnit, jak to pokračuje.

0: Skupina Krištof a Dominika Ládži a půlnoční hřích v éteru Hitrádia City. A my tu máme další kolo City kvízu. A další šanci vyhrát dva lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché. Na telefonu už je Peťa. Peťo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, všem posluchačům Rádia City i vám do éteru. Mám se dneska fajn, krásně jsem se vyspala. Protože včera jsem byla celý den v zoologické zahradě, takže jsem přišla domů tak uchozená, že jsem pak stinkala jak miminko, tak jsem krásně vyspala.
0: Tak to je skvělý, ježiš, já mám úplně teď radost za tebe. Každopádně, Peti, ty máš šanci vyrazit na koncert Kateřiny Marie Tiché a stačí jenom doplnit tuhle ukázku, jo?
2: Řekni, kolikrát ještě uvidím to, co jsem viděla.
1: Viděla v horách.
0: No jasně. Peťo, krásně jsi to zaspívala. Ty jsi mi do telefonu říkala, že jí miluješ, je to tak?
1: Ano, ano.
0: No tak mám pro tebe skvělou zprávu, dva lístky do Lucerny jsou tvoje. Budeš s ní zpívat všechny songy?
1: Určitě, to já i pomůžu zpívat, to já budu největší.
0: Peti, to je skvělý. Tak ještě jednou moc gratuluju, dva lístky jsou tvoje, koukej pak napsat, jak jsi to užila, jo?
1: Děkuju, mějte se krásně a díky mnohokrát, budu mít zase krásnou náladu, vyspala a ještě jsem vyhrála, super.
0: Nemáš vůbec zač,
1: děkuji za krásný dopoledne.
0: Taky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Taky vás to tak strašně nakazilo dobrou náladou. To je skvělý. Tak Petě gratulujem a vy máte další šanci. Zase zítra.
3: Dopolední kvíz Hitrádia City. Hitrádio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Love You Like a Love Song, Selena Gomez v éteru Hit Radio City. A možná už se vám to stalo taky. Pražské metro, jo. Je dobře, že ho máme. Zároveň, když jedete po schodech, po těch eskalátorech dolů, tak jsou tam teď cedulky, které ukazují, za jak dlouho odjíždí další metro. No jo. Ale to taky není tak easy, protože prosím vás, ty časy, co tam jsou nastavený pro lidi, kteří na eskalátorech stojí. To je jedna sorta lidí. Jenže pak je poměrně velká sorta lidí, co na schodech chodí. Někdy i běhají, což není moc bezpečné teda, jo. Ale vlastně to vůbec není uspůsoben pro lidi, co chodí. To znamená, že se tam třeba už nezobrazuje metro, který sice ve stanici ještě stojí, ale oni jako nepočítají s tím, že už to stihnete. No, je to velmi zamotané, velmi složité a dokonce teda se teď rozhodl ROPID ve spolupráci s dopravním podnikem to upravit, to zobrazování těch elektronických tabulí. Já mám takový návrh, že by tam prostě byly vedle sebe dva časy, jo. Nad jedním by byl stojící panáček a nad tím druhým ten jako chodící. Aby bylo jasné, že hele, vy co jste v klidu, nespěcháte, stojíte, tak za 7 minut jde další metro, pohoda. No a vy co chodíte, tak za 2 minuty, to ještě stíháte. Já myslím, že by to bylo úplně ideální, jo? Necháme se překvapit, jak to dopadne. Co je jistota, je to, že teď je tady Nirvana.

0: zpíváš?
1: Pokáč a solitér, posloucháte Hit Radio City. Krásné středeční dopoledne vám přeju. Mimochodem dneska není obyčejný den. Dnes je den starých přátel. To neznamená, že jsou vaši kamarádi starý. To ne, ale že se kamarádíte pravděpodobně už nějaký ten pátek. Mimochodem taky je prokázaný to, že pokud se svými přáteli špičkujete, trošku do sebe rejete, tak je vaše přátelství mnohem pevnější. Takže víte, co máte dělat. Vezměte telefon a napište svýmu starýmu kámošovi nějakou pěknou, rejpavou zprávu. Bude rád, zvedne mu to náladu, pravděpodobně vám to vrátí možná i dvakrát tolik a to je přece krásný. A třeba se i domluvíte, že se večer potkáte. Ideální varianta. Další hity k tomu za chvilku už Miles Schmidt, Rosalyn nebo One Republic.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Datart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Last Good Night a Pictures of You. Posloucháte Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku All American Rejects nebo Tereza Mašková, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Stále počítejte s komplikacemi na úrovni Černáku i kvůli dopravním nehodám. Popojíždíte už od Hloubětína. Zdržení by mělo být kolem 25 minut. Opačný směr je v těchto chvílích průjezdný bez zásadnějších komplikací. V centru metropole hlásíte více aut z okolí Tančícího domu nebo z Nusalského mostu. Zdržení ve Velzonově ulici je v těchto chvílích od Florence 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na více než 20 místech v Holešovicích se večer bude číst. Čeká nás 20. ročník literárního festivalu Noc literatury. Čtení proběhnou v bývalých továrnách, galeriích nebo v knihovně. Proč právě Holešovice, to vysvětlí za pořadatele vedoucí projektu Adriana Krásová.
10: Dva roky po sobě se konala Noc literatura v takových etablovaných částech města, tak jsme chtěli něco trošku punkovějšího. A k tomu nás táhla řek. Když jsme přišli do Holešovic vybírat místa, tak jsme zjistili, že to byla ideální volba, protože Holešovice jsou skutečně velmi specifický. Je to v podstatě art district, je to specifická oblast a myslím, že ta místa, která jsme vybrala, budou překvapivá.
1: Ukázky zazní v podání herců. Mezi letošními interprety jsou například Filip Březina, Vojta Vondráček, Igor Orozovič, Simona Babčáková nebo David Matásek. Policie po úterním zásahu v Nymburku a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Mezi zadrženými byl i starosta Nymburka Tomáš Mach, podle kterého se policie zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén nebo zimní stadion. Poslanec za motoristy Filip Turek označil výsledek sporu ze společností Seznam za kontumační prohru. Napsal to na Facebooku. Městský soud v Praze mu uložil omluvu Seznamu za tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do pošty uživatelů. Turek musí omluvu zveřejnit do 3 dnů a zaplatit náklady spojené se žalobou. Letiště v italské Katánii po 2 dnech přerušení provozu opět funguje. V obnovení provozu došlo včera večer v 8 hodin. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etna a nepříznivému silnému větru. V průběhu dopoledne zatím zůstává polojasno, oblačno, odpoledne pak čekáme přibývání mraku, přidají se přeháňky, výjimečně také bouřky, maximální teploty kolem 26.
8: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, 2 minuty po 11. hodině, doufám, že si užíváte krásnou středu, no a další hity samozřejmě k tomu. Hit Radio. Zajímavost, prosím vás, dneska má narozeniny jeden velice slavný kouzelník, David Copperfield. No a teď tady Dua Lipa a Houdini, to nemůže být náhoda.

Tohle jsou Tereza Mašková, Marek Lambora v éteru Hit Radio City. Dámy a pánové, kamarádi, šokující informace. Prosím vás, dneska k večeři všichni sladkou bramboru. Jo, povinně.

0: No Promises, Shane Ward v éteru Hit Radio City. Nádherná věc. No a peníze, ty jsou taky hezký, co říkáte?
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dopak to zvoní, každý den vám vezeme peníze. A pozor, i dneska se zadařilo. Ano, Jarka si dneska vyhrála 5 000 korun. Prostě byla ready. A vy musíte být taky, pokud máte registraci na hitradio.cz, tak v 7.10 musíte číhat, protože Michal s Jasmin takhle zazvoní v éteru, jo? A to je pro vás znamení vykouknout ze dveří, z okna, ať už jste zrovna v pyžamu nebo naopak v obleku, je to úplně jedno. V 7.10 prostě musíte vykouknout a najít naší hlídku s penězi. A dneska to bylo 5 000, ale připomínám, že už příští pátek přijde velké finále a tam budem hrát o 50 000 korun. Kdo ještě nemá registraci, běží udělat hned teď. Hitradio.cz. No a pojďme si připomenout, jak to bylo dneska s Jarkou.
2: My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5 000.
3: Aha, někdo kouká z balkóna.
2: Kouká. Je tam, je tam.
3: Kona.
2: Tak ať se mává aspoň, nebo něco. Ať běží.
3: Pobíšte ho, nebo to stěnem. Dobrý den.
4: Jo, je to tam, je to tam.
3: Dobrý den.
2: Dobré
4: den,
2: ráno.
4: Kdo tam?
3: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost. Hlídáme to každý den a se mi vždycky říká, prosím tě, mami, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš ještě počet vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
4: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
3: Taky moc děkuju, to je skvělý, děkujeme.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepě. A natočím to.
2: No a tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy v éteru Hit Radio City. Prosím vás, taková zajímavost z přírody, jo. Kdybyste náhodou ve volné přírodě někde potkali jednu ze šelem leoparda, geparda nebo jaguára, tak zajímavost, abyste je dokázali rozeznat, jo. Oni se totiž liší v tom zbarvení a v těch puntících. To je neskutečný, fakt takový drobnosti. Prosím vás, ne. Ne, opravdu, tohle teď koluje po internetech a je to pravda. Ale jestli někdy, někde ve volné přírodě narazíte na leoparda, geparda nebo jaguára, ať vás ani nenapadne podle puntíků na jejich kůži zjišťovat, cože to je. V tu chvíli zkuste prostě zdrhnout, OK? Ale na obrázku se to klidně naučte, jo? V realitě zdrhejte. ATC k tomu.

0: Ed Sheeran a jeho Galway Girl, posloucháte Hit Radio City. Krásné stále ještě dopoledne, 11:45. Čas vymyslet, co si dáte k obědu. Nechám vás přemýšlet. Já se s vámi pro teď loučím, slyšíme se v 6 večer, dáme si spolu opět cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už tohle. Než začnou srdcovky s Jirkou Pelnářem, tak ještě Kamrad, Luis Capaldi nebo Helena Zaťová.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 8,90, smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony vás brzdí v oblasti kolem Černáku, jednak směrem na Štěrboholy a také od sjezdu z Hradecké dálnice směrem na Kbelskou. Silnější provoz zůstává také na Pražském okruhu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Vždy je čas na bowling. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Komunální volby se blíží, oproti jiným mají svá specifika. Vybíráme v nich zástupce přímo v místě, kde žijeme. A v čem jsou ještě jiné, popíše politolog Jan Kubáček.
4: Komunální volby jsou dané a zvláštní zejména tím, že se odehrávají nebývalé množství obcí a míst. Bavíme se o více než 7000 obcích a probíhají od těch nejmenších vesniček až po ty velké metropole, kde se odehrávají jak na úrovni magistrátu, tak potom jednotlivě v místě.
2: V komunálních volbách můžeme hlasovat pro celou kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami nebo oba způsoby kombinovat. Hlasovat budeme už 9. a 10. října. Premiér Andrej Babiš se dopoledne v Sofii sešel se svým bulharským protějškem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox, o situaci v Evropě a také o energetických tématech, včetně možnosti odkladu evropského systému emisních povolenek. No a Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu unie. Mimo jiné zmínila, že Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Teď ještě pohled k nám. Rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029 a potrvá 2 roky. Záměr zahrnuje také výstavbu nového křídla s obchody, toaletami nebo úschovnou. Magistrát také plánuje v koordinaci se správou železnic nad nádražím vybudovat terminál pro autobusovou dopravu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne nás čeká změna počasí, zatažená oblačná obloha, přidají se přehánky, déšť nebo výjimečně bouřky, zesílí vítr a teploty kolem 26.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je 12 hodin a začíná nejlepší půlhodina v českém éteru. Srdcovky na Hit Rádiu. To, co tady dneska pro vás mám, tak to je prostě teď, jak je všude vynobraní, můžu říct doslova a do písmene výběr z bobulí. Ačkoliv teda, když se dívám na letopočty, tak je to taky trošku pozdní sběr. Možná bych řekl až archivní hity, tady pro vás mám připravený. No a protože dneska je středa, tak za našich mladých let, tak se normálně ve středu vždycky chodilo pařit, že jo? Ať už jsme byli na střední, nebo potom možná i někdo na vejšce, tak prostě středy byly vždycky studentský. A tak si tady uděláme jednu takovou studentskou party od 80. let až po začátek milénia. Mám pro vás připravený nádherný věci. Dokonce tady mám i jeden fantastický duet. Už rovnou řeknu, Queen a David Bowie. To prostě jako chcete slyšet ve středu odpoledne, nebo v poledne. No a začneme ryzíma devadesátkama. A když už takhle jako vzpomínáme i na tu dobu, kdy jsme chodili ve středu pařit, pamatujete si nějaký jako drink, co jste tenkrát pili a dneska už byste se toho nedotkli? Nebo už se to možná třeba ani nedělá? Já si pamatuju na legendární pampelišku. Znáte? Dejte vědět. 777-937-777 a teď devadesátky na Hit Rádiu a co jinýho než Unlimited
1: Radio City. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body.
1: Wow!
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tomu říkám začátek, jak se na středu sluší a patří. To Unlimited, Let the beat control your body. To prostě vám zahrajeme jenom tady na Hit Radio. To jsou srdcovky. Je středa, já jsem se rozhodl, že teda dneska vám udělám na Hit Radio středeční diskotéku. Panáky za 20, pivo za 15, kulečník za 5 korunu, prostě tak, jak si to my pamatujeme. Hned takhle na začátek říkám, alkohol je špatný, pít se nemá a děti, když budete late, tak vám umřou mozkový buňky. Tak a teď budeme zaspomínat na to, když umírali mozkový buňky nám. Co jste pili tenkrát v pubertě, samozřejmě, když už vám bylo 18 let, někdy třeba i na vejšce, na medicíně. Tady na medicíně, ano, koukám na WhatsApp Hit Rádia. Ahoj Jirko, my jsme pili na medicíně panáky melounový vodky. Dneska už by mi to přišlo šíleně sladký, tenkrát jsme to ale milovali. Ve studentském klubu Ucho v Plzni, určitě znáš, jasně, že znám Ucho. A taky v Uchu znají mě. Tenkrát snad za 30 korun, neuvěřitelný, měj krásný den, zdraví Barča. Jasně. Čau, Pampelišku neznám, ale pamatuju si sluníčko. Sluníčko neznám já, potřebuju recept, co to je? Dobrý den, Karin, Pampeliška, no jasně, vaječňák a pomerančový džus, přeju krásný odpoledne. No výborně, takže taky si to někdo ještě pamatuje. Další zpráva tady nazdár, no asi se to ještě pije, ale určitě už bych to do úst po jisté zkušenosti nevzal a to je bavorák. Fernet nemůžu ani vidět, ani v regálu. A jinak teda ještě si pamatuju mozek a semafor. Fuj, jak se mohl, mozek to mi něco říká, mozek mi... Nebyla to, to byla griotka s vaječňákem, ne, ono to potom vypadalo vlastně jako mozek, když se to do toho nalilo, že jo, určitě, semafor, jasně, to už taky vím, 80, no konečně jdeme do 80. Ahoj Jirko, tak v 80. jsme pili mixelu, bylo to bílé anebo žluté, jako dnes i ovocné čučo, rychle to šlo do hlavy a dobře se to pilo, opice byla extrémně těžká, ano. Zdraví Pavla. Mixelo. Co to je? Z čeho to je? To potřebuju vědět. Co bylo ale krásný ještě v těch 80. 90. letech a začátkem milénia, když jste chodili na tu diskotéku, tak že vždycky jsme se jako stoupili k baru. Takhle člověk jako chvíli koukal a pak se vždycky řekla věta, jdu to projít. Pamatujete si to? Jdeme to projít. A vlastně jenom si takhle projdete tu diskotéku a vrátíte se zase zpátky na to samé místo. Tak tohle je jako nádherná vzpomínka. A ta druhá je, že byla doba, kdy se ještě pořád hrály ploužáky. A ten jeden ploužák si dáme právě teď. A je to jeden z nejhranějších ploužáků z diskoték 90. let a milénia. Hned pochopíte, proč. Skin on skin. Just

0: Queen a David Bowie, Under Pressure, tedy Pod tlakem. Rodiče, to je hlavně pro vás.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A taky pro vás, kdo jste ve středu, ještě v práci i v polední pauze, protože Pod tlakem jsme takhle ve středu velmi často. Velmi často. Byly doby, kdy jsme chodili ve středu večer upustit páru, když jsme byli pod tlakem, tak ty doby jsou samozřejmě jako už dávno pryč, co si budeme nalhávat, když jste takhle jako ve středu jenom tak se sešli s přáteli a vyrazili jste někam do baru. Možná už teď ani nevíte, kam vyrazit. Možná, že ten bar nebo ta diskotéka, kam jste chodili, už ani ve vašem městě není, že už je prostě pryč, je zavřená, je tam místo toho nějaká, nevím, večerka nebo něco jiného. Každopádně to je prostě jako život. A o toho jsou tady srdcovky a proto vzpomínáme na tuhle krásnou dobu. My se teď spolu dostaneme do roku 1992 s dalším hitem. No a já tady mám další vzpomínku na drinky, který jste tenkrát pili. A hodně, hodně často se mi tady ve WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777-937-777 objevil drink, který se jmenuje Vodníkovo semeno. Prosím vás, pokud nevíte, co je vodníkovo semeno, doporučuji, negooglujte to ve firemním počítači. Tu historii nějaký ajťák uvidí, to nechcete. Takže je to zelená a v tom byla smetana do kávy, nebo někdo do toho dával taky salko. Jo. Je to vlastně jako podobný hnus jako magický oko, no. Tak. Ale i to k tomu patří. Rok 1992, čtvrtá srdcovka, ta se vám taky bude líbit. Jmenuje se Až jednou a zpívá jí Šalom.

Petr Muk ještě ve skupině Šalom, začátek 90. let, hit Až jednou, něco pro, řekněme, životem zkušenější ročníky. No a teď pokud jste byli v roce 2004-2005 na střední škole, tak jste ve středu večer 100% na party poslouchali tohle. Tohle je jenom pro vás. My, Armand van Helden a pátá srdcovka na Hit Rádiu.

0: Někdy vám stačí jenom 8 slov a máte celou píseň. Armand van Helden, My My My, pátá srdcovka rok 2004, tady na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Když máme středeční diskotéku, no a jak už to tak jako bývá, tak prostě když se party vydaří, tak na ní přijdete a najednou zjistíte, že už jsou 3 ráno, vy jste tam jako poslední a vlastně party končí. A nebo tenkrát ještě v té době, tak že je 12:30 ráno a vy musíte chytit noční autobus, abyste to stihli domů, jinak dostanete doma vylákoš od rodičů, že nejste do jedné doma, nebo do půl druhý, když jste byli domluvení. No, tak prostě každá party někdy končí, ta naše končí právě teď, ale jako správný DJ mám pro vás ještě jeden song na závěr a to je píseň na přání. Když se řekne diskotéka z vaší puberty, z vašich mladých let, jaký hit se vám vybaví? Zapátrejte v klidu v paměti, já vám na to dám nějakých 7-8 minut a pak si dáme srdcovku na vaše přání. Může to být cokoliv. Třeba, já nevím, klidněji, DJ Tiesto, nebo Denzel, nebo klidně zase další Ploužák, to už je jedno. Nechám to na vás. Srdcovka na přání za chvíli na Hit Radio. Posílejte mi na 777-937-777, co je ta vaše památeční diskotéková pecka.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Haló, už máte svou Kaufland kart extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hit Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Things that I've got. Beautiful Things a Benson Boone na Hitrádiu ve 12.35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hitrádio v ten nejlepší čas, protože právě teď vrcholí naše srdcovky a je tady srdcovka na vaše přání a je to teda jako neskutečný. To, co já tady mám od vás za tipy na WhatsAppu Hitrádia, jako třeba Šenkýřka, Bow Wave, Boreček, Gasolina, Daddy Yankee, Two Unlimited, ty už jsem dneska hrál, Captain Jack, Headway, 24/7. Chtěl jsem po vás jednu píseň, kterou vy si vybavíte z vašich let, diskotékových let, kdy jste chodili pařit. A je to extrémně těžký vybrat. Já fakt jako nevím. Nevím a nedá se, to není ani Sofína volba, tohle to je ještě mnohem náročnější. Netuším, jak to mám udělat. Tak to nechám osudu. Nechám to osudu. Dneska je 16. To znamená, že já si tady odpočítám 16. zprávu, která přišla. Ať je to fér. 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16. A... tak teď si s náma osud teda vyloženě zahrál, dobře. Tak to jsem nečekal. Se musím podívat, jestli to tady vlastně vůbec mám. Protože tady my se spolu, pokud to budu mít, a já to mám, tak se dostaneme do 90. let. Je to konec 90. Tuším teď od Voka cca rok 97-98. Je to německý projekt, je to taneční hudba, tenkrát se jako vrhli do takového, řekněme, gotického hororu. Já vůbec nevím, jestli to můžu zahrát, ale asi jo. Tak hrávalo se to a vy to chcete, od toho jsou tady srdcovky. Nevím, kdy naposled jsem tohle slyšel na Hitrádiu. Obecně v rádiu v Česku. No tak jdeme na to. Srdcovka na přání. 90. léta. 666.

v čase. Má to 3 minuty. A neslyšel jsem to 20 let. Jste na tom stejně? Tak si to pojďte užít. Srdcovka na přání na Hit Rádiu.

0: za Paradox.
1: Na tomhle jsme si tady uletěli teď neuvěřitelně. 666 a Paradox, legenda z roku 1998. Wow. Moc děkuju. Srdcovka na přání. Tak tohle je závěr srdcovek, středečních srdcovek, jak se fakt sluší a patří. Dokonce tak mi sem přišlo spoustu zpráv na WhatsApp, ale jedna je úplně jakože výjimečná. Přišlo mi video. Video z traktoru, nebo z kombajnu, asi traktor to bude. Takže teď si představte a děláte, co děláte, že mezi náma, společně s náma, kdo poslouchá Hit Radio, tak je frajer, který jede na traktoru, jede na poli a má tam, fakt, tady je to video, pustím ten zvuk. Dokonalý. Já to normálně stáhnu a dám to i na sociální sítě, protože takhle vypadá jako pracovní doba. Jedete si po poli a posloucháte tam takovouhle diskotéku. Na Hit Radio. Boží. No, další srdcovky zase zítra v pravý poledne. Tak si pojďme ještě trošku té diskotéky užít, když je středa. Žijeme jenom jednou, nenechte si dneska nikým ani ničím kazit náladu a už vůbec ne prací.

Posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Plnář, je 12:15, středeční odpoledne pokračuje dál, do 13. hodiny ještě stihneme Davida Guettu, nebude chybět ani Terry Swims a Tunzen Eye, navíc všichni jako pohromadě v jedné společné písni. Taky dáme Linkin Park, no a už teď se těším po 14. hodině na dnešní ruletu dvojsmyslů, ta bude taky výživná, tak dál buďte s námi.

0: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Taylor Swift krátce před 13. hodinou a to je čas, kdy jdeme na nejnovější zprávy a taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na 5 až 7 minut hlásíte od zdip na D8 a pak také na úrovni Černáku, pokud jedete od Hradecké dálnice. Popojíždí také směr ke Štěrboholím. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Vláda od ledna zruší síť Eurocenter. V jejich pracovníci přitom radili s evropskými dotacemi školám, obcím i veřejnosti. K rušení dojde bez analýzy a jasné náhrady. Krok vláda zdůvodňuje úsporou 10 milionů korun ročně. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy a v létě pak intenzivní sucho. Letošní úroda bude poloviční, na jihu Čech dokonce třetinová, doplňuje šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
8: Když se podíváme na jednotlivé ovocné druhy, tak z těch, které dopadly hůř, tak to jsou především třešně a broskvoně. U jablek ta sklizeň také nevypadá příliš dobře, sklidíme ani ne polovinu. Co se týká cen, těžko předpokládat, jaký bude vývoj. Česká republika je závislá na dovozu, takže spíše bude záležet na tom, jaká bude nabídka v těch okolních zemích.
1: Ztráty budou mít letos i zemědělci, na obilovinách a olejninách budou výnosy na úrovni 20%. Teď se ještě podíváme k nám. Praha dokončila rekonstrukci domu na Letné v Korunovační ulici. Vzniklo tady 12 startovacích bytů pro lidi v obtížné sociální situaci. Pro své klienty bude využívat Centrum sociálních služeb Praha. Platit budou snížené nájemné. Magistrát opravuje dalších 5 domů a v nich vznikne dalších 50 startovacích bytů.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Odpoledne nás čeká změna počasí, zatažená oblačná obloha, přidají se přehánky, déště nebo výjimečně bouřky, zesílí vítr a teploty kolem 26.
7: Jirka Pelnář, Hit Rádio.
0: Jedna hodina odpoledne je středa, posloucháte Hit Radio, dávejte na sebe pozor, obzvlášť za volantem, i takhle v jednu odpoledne, kdy ta špička není, musíte mít pořád, jak se říká, oči na štěpkách, protože teď možná jste viděli to video, taky já na něj akorát na něj koukám. Luci, ty jsi viděla to video, jak se auta na D5C musí vyhýbat tomu autu,
1: ano, co je v protisměru. Ano, sledovala jsem to, to je velmi nepříjemný pocit, ano, je
0: šílený,
1: to tak.
0: Šílený. Dal jsem si to se zvukem to nepustím do vysílání, protože je tam jedno sprostý slovo za druhým. Chápu, naprosto. To nejsou sprostá slova, to jsou jenom citoslovce. Šílený, takže buďte opravdu velmi, velmi opatrní, protože nikdy nevíte, kdo může jet naproti vám.
7: Hit Radio City.

Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Na internetu letí video z dálnice, konkrétně z dálnice D5, kdy řidič se na poslední chvíli vyhne autu v protisměru a úplně z toho mrazí. Já se k tomu tématu ještě jednou musím vrátit, přijde mi to strašně důležité.

Na středeční odpoledne Nickelback, dneska máme 16. září, to znamená to, že včera bylo 15., takže přišla výplata, dneska je 16., takže už tam není. Tak a pokud si chcete trošku vylepšit ten rodinný rozpočet, poslouchejte Hit Radio a poslouchejte naší snídaní šampionů, protože zítra ráno opět v 7 hodin a 10 minut zazvoní zvonek v našem vysílání. Jakmile ho uslyšíte, že zazvoní, tak v tu chvíli utíkejte ke dveřím, protože tam může stát náš tým a na ruku vám dá minimálně 5000 korun. Takhle to vypadalo i dneska ráno u paní Jarky doma. Ty gratuluju ještě takhle jednou na dálku, protože ta si od nás těch krásných 5000 získala a zítra to můžete být zase vy. Jedná se o hru Kdo pak to zvoní. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a zároveň tak nebude to jenom 5000. Poslední zářijový pátek tam budeme stát a budeme mít kufřík, ve kterým bude rovných 50 000. To už se vyplatí. Vstávat dřív. A nebo zaspat do práce. Jakože.

0: Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Feeling blue without you.

0: oči. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snadný.
3: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom jasný. Amatéři, ale že už tam bude opravdu kvalitka, jo?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Imagine Dragons na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. S vámi Jirka Pelnář, přeju pohodovou středu. Říkal jsem si, že vám teď dám něco jako vyloženě aktuálního, takže jsem si našel nejčtenější titulek dnešního dne v novinách. A říkám si, že se asi zase zpátky vrátím radši k hudbě. Víte, jaké je dnešní nejčtenější titulek? To prostě neuhodnete. Neuhodnete. To ve vaší fantazii není. Není to dokonce ani v mé fantazii a to si myslím, že za ty roky, co se tady jako známe, tak že víte, že tu mojí fantazii mám hodně, hodně daleko posunutou, tu hranici. Tak prosím vás, titulek dnešního dne je: muž byl zatčen za to, že sexuálně obtěžoval kapra. No. A to je celý. Dál už to asi číst nebudu. No. Tak pojďme k té hudbě. Ale zase, když teď nad tím tak jako přemýšlím, tak vlastně asi jako chápu, protože ten nekouš je ten žužlá, ne? Let's get it started in here.

0: Shakira na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, tedy 2:45. Za chviličku ještě Kabát a Pohoda, dáme si taky takhle něco jako na pohodu, když je ta středa. Pomalu se nám blíží taky nejnovější zprávy, které budou ve 14 hodin, a po zprávách ve dvě také dnešní ruleta. Protože je středa, tak si dáme ruletu dvojsmyslů. Tak jsem sám zvědav, co nás teda dneska čeká. Pokud jste nikdy neposlouchali ruletu dvojsmyslů, tak je to o tom, že máme vždycky téma, co se dá říct v ložnici a pak ještě jako někde na dalším místě. Stejná věta, tak nevím, no, kam nás to dneska zavede. Doufám, že ne na ryby. Ach jo. Počkejte si na to po 14. hodině tady na Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že nás posloucháte.
1: Hit Radio.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: GoFundCard Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší GoFundCard Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Zara Larsson, před námi nejnovější zprávy z Lucí. Ještě předtím pohled taky na naši dopravu v regionu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do Prahy po D5, kratší kolona, která pak pokračuje na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. V centru popojíždíte Letenským tunelem a jeho okolí a pak Wilsonovou ulicí od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel dnes v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Svou cestou se chce soustředit na to, co se v regionu daří.
3: Takovou spojovací linkou je ukázat tyto kraje z trošku jiné strany, než jsme většinou zvyklí, to znamená hovořit o problémech. My se budeme spíš soustředit na lidi, kteří něco nového staví, budují, zachraňují, případně zlepšují život místních obyvatel.
2: Prezident Petr Pavel jezdí do regionu pravidelně, v Ústeckém kraji byl loni v říjnu, v Karlovarském pak v listopadu. Na pomoc Nepálu Češi poslali zhruba 47 milionů korun. Zemi na konci srpna zasáhly ničivé povodně. České humanitární organizace ve sbírkách pokračují a kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav nebo distribuují potřebné vakcíny. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu za fašistický pozdrav na italské fotbalové stadiony. Prováděli ho na tribunách během ligového zápasu proti Bergamu. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. Teď ještě pohled k nám. Praha postavila u gymnázia na Zatlance na Smíchově přístavbu s tělocvičnou a školní jídelnou. Stavba má 3 patra a spojuje ji s budovou školy krytý můstek. V provozu jsou od začátku nového školního roku. Jídelna má kapacitu 500 strávníků denně. Vlastní kuchyni ale škola nemá. Jídlo dováží a ohřívá.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
2: Odpolední teploty budou šplhat na 25 až 27 stupňů. K tomu proměnlivá obloha, postupně zataženo, přidají se přehánky nebo občasný déšť a slabý vítr.
0: Jirka Pelnář, Hitrádio.
4: Středeční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že ať už děláte, co děláte, tak u toho posloucháte Hitrádio. A protože je středa, tak je na čase, abychom zase trošku do této hyperkorektní doby hodili vidle a dali si naší ruletu dvojsmyslů. Dáme si jeden hit, krásný hit mimochodem, Joan Osborne, One of Us, a pak se do toho pustíme. Těším se na vás, připravte si mobilní telefony a vaší fantazii.

0: Krásná píseň takhle na středeční den, je 2 hodiny odpoledne. No a je nejvyšší čas vstoupit tedy na náš velmi tenký led. Je tady ruleta dvojsmyslů a dneska budeme mít velmi zajímavé téma. Pokud se s náma nikdy ruletu nehráli, jenom znovu rychle opakuju, že budete potřebovat váš mobilní telefon a na WhatsApp Rádia 777-937-777 vynapsat první věc, která vás napadne, a to dnes na téma...
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na benzínce. Na benzínce, když jdete tankovat. Tak co může zaznít v ložnici a na benzínce, pište na 777-937-777. Já vykopnu, co může zaznít v ložnici a na benzínce. Plnou. A tady asi končím dneska.

Luis Capaldi na Hit Rádiu ve středu odpoledne, přesně v ten den, kdy tady máme naši ruletu dvojsmyslu a dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a na benzínové pumpě. Docela jste se jako vyřádili, tady koukám na WhatsApp Hit Rádia, tak jdu rovnou na to, začínám číst vaše zprávy, jo? Tak třeba, vidíš ty ceny? To radši dneska nepojedu. Kolik? Tolik? Za to může

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus, Vesmíru. Přiznám se, že jsem ještě nikdy nemusel naší ruletu takhle moc cenzurovat, protože to, co tady se jako odehrává na WhatsAppu Hit Rádia, neuvěřitelný. To budeme muset dát i na sociální sítě, tam se snese všechno snad. Co může zaznít v ložnici a na čerpací stanici? Tak, posledních pár a pak dáme to nejlepší. Takže určitě třeba ruční mytí a káva sebou v ceně. Dobrý. Další věrnostní kartičku máte? Pak je tady spousta věcí ohledně zazování pistole velmi hluboko a tak podobně, ale končím a vybírám to nejlepší, což mimochodem poslala Lucka. A Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, pardon, znova, Lucka píše, až skončíš, tak to pořádně oklepej, ať nekapeš na zem.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tahle verze legendárního hitu ze 70. let už je takovou stálicí v našem playlistu. Je 14:33, za chviličku Alexandra Burk, taky Vanastovy věci s hitem Andělé. No a pokud máte rádi reality show, tak si už přijdete taky na své, protože dneska začínají Zrádci. No a podle obsazení to bude velmi zajímavá série. Mimochodem, premiéra je v kině a lístky na ní jsou úlet. Nejdražší jsou za 10 000 korun, respektive tady byly vyprodáno. Masakr, desítku za to. No jo, tak to je. Šli byste na to za desítku? Nebo se radši kouknete doma u televize? Odpověď nechám na vás. A možná, že to je i téma, které dneska budou rozebírat i u nás v naší odpolední show, která bude začínat úderem 15. hodiny.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to rádio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

Aleluja! Tak doufám, že se to taky blíží, když si zakřičíte aleluja, že už konečně jdete domů z práce. Doufám, snad nemáte odpolední směnu a pokud ano a zůstáváte opravdu až do večera, možná až úplně do noci v práci, tak poslouchejte u toho dál Hit Radio, protože my budeme vaším nejlepším parťákem jak na odpolední směnu, tak na noční a samozřejmě i na cestu domů z práce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show, do 15. hodiny ještě stihneme Evu Farnou s Mirajem, skvělý duet Vzpomeneš si, k tomu taky Rasmus, nebude chybět ani Huntrix a 15 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Velnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 hodin začínají srdcovky, vaše nejoblíbenější půlhodina v českém éteru. Máte se zítra na co těšit. Tak se smějte!

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. Počítejte s více auty a komplikacemi už teď v Bubeneckém tunelu, pokud jedete dál na Troju. Připravte se na popojíždění také na úrovni Hloubětína, platí to pro oba směry. Zdržení 10 až 15 minut hlásíte od sjezdu z Hradecké dálnice až po Štěrboholy. A více aut hlásíte z Dobřížské ulice směrem na Smíchov. Popojíždění kolem 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Nedaleko metra Zličín začala stavba parkovacího domu v režimu P plus R. Vzniká u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická. Jeho kapacita, včetně venkovní odstavné plochy, bude zhruba 600 aut. Hotový by měl být do 18 měsíců. Do konce tohoto měsíce pak město otevře nové P plus R stání na Opatově. Změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. To proberou příští týden poslanci. Schvalovat mají například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Svolání mimořádné schůze z koaličního podnětu na úterý a středu oznámil šéf sněmovny. Ozonová díra nad Antarktidou se na začátku měsíce prudce zvětšila, informuje služba Copernicus. O víkendu dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je zhruba o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Ke konci měsíce se má nadále zvětšovat.
7: City Extra.
1: Vinaři před vinobraním na Grébovce slibují, že i přes suché, horké léto víno bude. Úroda bude menší, ale víno kvalitnější, doplňuje správce vinice Grébovka Pavel Bulánek.
8: Každoročně připravujeme zhruba 1400 litrů, jak bílého, tak i červeného dohromady. Ta kapacita té Grébovky není nafukovací, ale my si držíme to, že u nás ochutnáte opravdu burčák z tohoto vinohradu, takže proto vlastně každý rok vlastně máme totožné množství. Bílý burčák budeme dělat z odrůdy Miller Tyrgau, červený, tam je to probírkou, to znamená Cabernet Cortis, část rulanského modrého, trošku i Neronetu.
1: 19. ročník vinobraní na Grébovce začne v pátek na náměstí Míru a v sobotu vyvrcholí programem v Havlíčkových sadech. Pořadatelé očekávají 50 tisíc návštěvníků. A v průběhu odpoledne už přibývání mraku na zataženo bude se přidávat přeháňka, občasný déšť a možná také bouřka. Teploty se pohybují kolem 26.
7: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
9: Za námi jsou zprávy a teď před námi už jen naše společné odpoledne. Jak jsi mluvila, Luci, o té Grébovce? Slyšela jsi můj vstup o Grébovce včera?
1: Ne.
9: Moc dobře, doufám, že nikdo z vás ho včera neslyšel. Víte, co se mi stalo? Já jsem měl na papíru vytisklý informace o tom parádním vinobraní, teď je tady mám před sebou na počítači. A když jsem šel k pultu, přátelé, za vámi, vypadlo mi cestou. A když jsem začal mluvit, Grébovka to, začal jsem křustit do éteru, hledal ten papír a on byl spadlý u dveří. Se zapnutým mikrofonem, do podkladu, čekali písničky, tak ať nečekají teď.
1: Tak to bylo takové dobrodružné.
9: Pro posluchače určitě si řekli, dneska už v tom rádiu opravdu...
7: Hit Radio City.
9: Jedno oko krále. Doslova, za chvilku se o to podělím. Jo, mám jedno oko, ale Avril Lavigne, hity mají přednost.

10 minut po třetí a to Cruz na Hit Radio City. Ta naše Rosnička fakt nekecá, už se tam kaboní. Přátelé, s vámi je Dominik. Chci s vámi dneska probrat spoustu věcí. Třeba, že mám jedno oko. Jak je to možný? Takhle. Teď je nějaký období, kdy má každý druhý ječný zrno. Všimli jste si? A taky ta pokožka, pokud nemáte klasickou skincare, častokrát utrpí. Pokud nenanášíte krémy, máte veďary, co si budem, a zevnitř je třeba taky vyživovat. No, u mě se to nějak spojilo, jo, to počasí, všechno, tak jsem si myslel, že na víčku mám veďar. Nikoli ječný zrno. A jak napovídám, hnípal jsem. Hnípal, hnípal. Kolik je mezi vámi hnípalů? Nedělejte to, prosím, zvláště u ječného zrna. Vypadám teď jako takovej ten černošský herec, co má spadlý jedno víčko. Jako když se vám chce napůl spát, to jedno víčko spadne dolů a druhý očko žije, je tady ready s vámi. Takže co si z tohohle vstupu vzít? No tak třeba, že za chvilku bude Adele nebo Linkin Park, a taky nehnípejte si do toho ksichtu, já vás vidím. To můžu jenom přítelkyně večer na gauči. První měsíc vztahu.

0: Jako fakt mám říkat to jméno? Vy nevíte. Tak dlouhý a krásný písničky má. Adele, Someone Like You na Hit Radio City. To byla připomínka ICQ. La la la la like you. A připomínka času, kdy ještě neexistovaly chytrý hodinky, by mohla být návštěva jednoho tvůrce hodinek. Ten je právě v Praze. Casio. Takový ty legendární, kde digitální čas. Byla to stylovka. Jejich tvůrce je vlastně takový zakladatel chytrých hodinek, protože předtím jasně byl jenom ručičkový a on dal první hodinkám displej. Využíváte chytrý hodinky? Takhle, na ruce je nosíme každý druhý. Ale jestli opravdu jste ten blázen, co běhá před usnutím kolem postele, aby uzavřel kolečka, nebo si hlídá, kolik má energie a když je tam méně než 10, tak jde na kutě, i když není unavený. Hele, já jsem se šel na klasické hodinky. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale třeba já, když stanu vyspanej ve 4 ráno na snídani s novou, podívám se na hodinky a ty na mě křičí, že jsem absolutně nepoužitelný dneska. Nevyspanej a to se cítím vyspinkanej do růžova. Oni nám ty hodinky kecají.
1: Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tak všechno mám.
1: Já mám teď všechno. Vy máte nastražený uši, já to slyším. Respektive vy slyšíte a já to cítím. Půl čtvrtá, posloucháte Hit Radio City. Zdraví vás Dominik, který tady zatím přemýšlel. Určitě víte, že v Praze je autor těch prvních Casio hodinek, vlastně předchůdce těch chytrých hodinek, který často, i když se probudíte ráno vyspinkaní do růžova, zahlásí: dneska nic nedělejte, body baterie úplně na prd, jo, 5%, nikam nechoďte a vy se cítíte dobře. Ale když si to na těch hodinkách přečtete, najednou se to začne propisovat do toho těla a fakt se cítíte nějak unaveně. Tak víte co, já to vymyslel jinak. My uděláme pozitivní hodinky. Vincent Navrátil tady má pozitivní zprávy. Já, jakožto vynález, se navrhuji, abychom měli pozitivní hodinky pro Čechy. Co by ukazovali? Tak třeba vaše body baterie po 5 pivech a 2 hodinách spánku na maximu. Jste pašák, válíte, Martine, dobrý. Ještě 2 kousky na spravení dneska a bude to váš osobní rekord. Nebo by nám to mohlo ukazovat notifikace jako: měl byste takhle na večer zrychlit. Blíží se doba, kdy většinou chodíte spát. Tak dneska trochu zazlobíme, ne? By nás to ještě ponoukalo nějakým nepravostem. Hele, a že vydám za neskutečnou raketu. Startovací cena 15 000. Druhý den dám jakože kopii na temu za 20%. Což bude furt 20x víc než výrobka. Ale když Češi něco můžou koupit levněji, a přitom to bude to stejný, jedině na temu. Sakra, proč říkám svůj business plán do rádia? Co na tyhle české hodinky říká Bruce Springsteen? Jo, se to netýká. Amík. Velký hit od Bruce na Hit Radio City, minutu po půl čtvrtý. Hezkou středu!

Znáte taky, ne? Daša, samý super holky dneska. 15 hodin 37 minut. Hezkou středu, s vámi Dominik a taky hezké odpoledne. Ding dong. Ne, počkej, jak to zní. No ten pravej zvonek uslyšíte až zítra ve snídaní šampionů a to zase v 7.10. Doufám, že už jste registrováni na hitradio.cz. Samozřejmě registrováni zdravím i mužský posluchače, co jsou spolu v autě. Jo, ale tahle registrace vám peníze nepřinese. Registrace do Kdopak to zvoní ve snídaní šampionů. Ano, přátelé, navštivte náš web a potom v 7.10 po každý ve snídaní šampionů rozdáváme prachy. Jarmila dneska vyhrála 5000 korun, zítra tedy banku opět 5000. Celkově mezi vás zamíří 100 litrů. To jméno my. A ještě z toho máme radost, zvrhlíci.

0: Freedom.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.

za 10 minut. Je tady čtvrtá. Vy posloucháte Hit Radio City, s vámi Dominik. Znamení a divoký byl. Ale taky znáte ten pocit, když vám do práce přivezou jídlo? Protože já jo. Dobrou chuť, děkuju, že mi přejete na dálku, ale samozřejmě makám, protože jsem v práci a tak hledím, co se chystá na nás ve zprávách. Park na Kampě prej konečně projde revitalizací, Praha 1 zahájí práce. Máte v okolí svého bydliště nějaký park, který by byl tak krásný, kdyby ho dali do pucu, kdyby tam naběhli kluci a dali to dohromady. Aspoň by stačilo to vyleštit, umejt a bylo by to krásné místo. Já to neříkám jen tak náhodou, pište na naše číslo 777-937-777. Ono se blíží volby, takže se sbírám ty tipy a pošlu to. Oni to aspoň slíbí. Jestli vám stačí slib, můžu zařídit. Ale co můžu zařídit a skutečně se stane, to jsou třeba Black Eyed Peas, anebo za chvilku Leony.

0: Za 2 minuty je tady 4. a na Hitradio City Don't Worry. Teď žádný down, ale up, už to půjde jenom nahoru. Za chvilku se podíváme na cesty, kde to jede, kde to stojí, tam snad v pořádku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Jižní spojka ve směru na Barandák za nájezdem z Průmyslové ulice hlásíte nehodu, a to osobáku s kamionem. Popojíždíte v koloně už od sjezdu z Hradecké dálnice. Komplikace jsou na příjezdu k Belskou ulicí, dál na Hloubětín, a počítejte s více auty v opačném směru. Popojíždí se Bubeneckým tunelem směrem na Troju a prodloužily se kolony prakticky v celém centru metropole. Okolí Tančícího domu Nová ulice, ale také příjezd Legerovou nebo okolí Letenského tunelu i tunel samotný. Podíváme se ještě na Pražský okruh, tady se zdržíte na sjezdu od Rudné na úrovni Jinočan a Ořechu a i tady už nabíráte zpoždění minimálně 15 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 16 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Park na Kampě konečně projde revitalizací, Praha 1 zahájí práce v nejbližší době. Zahrnovat budou úpravy cest, doplnění zeleně, nové oplocení podél čertovky nebo také výměnu lamp. Součástí jsou také pítka, mlžítka a plocha na petang. Park by měl zůstat při pracích maximálně dostupný. Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu Číňana stíhaného kvůli špionáži pro tamní zpravodajskou službu. Vrchní soud zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června se o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit více než 5 miliard korun.
0: City Extra.
1: Na více než 20 místech v Holešovicích se bude večer číst. V 6 hodin odstartuje 20. ročník festivalu Noc literatury. Čtení proběhnou v bývalých továrnách, galeriích nebo knihovně. Proč právě Holešovice, vysvětlí za pořadatele vedoucí projektu Adriana Krásová.
2: 2 roky po sobě se konala Noc literatura v takových etablovaných částech města, tak jsme chtěli něco trošku punkovějšího. Když jsme přišli do Holešovic vybírat místa, tak jsme zjistili, že to byla ideální volba, protože Holešovice jsou skutečně velmi specifický. Je to v podstatě art district, je to specifická oblast a myslím, že ta místa, která jsme vybrala, budou překvapivá.
1: Ukázky zazní v podání herců. Číst budou například Filip Březina, Vojta Vondráček, Igor Orozovič, Simona Babčáková nebo David Matásek. Dnešní odpoledne i večer už zůstanou proměnlivé, oblačné, zatažené, objevit se mohou srážky různé intenzity. Zítra nás pak čeká zatažené ráno, ojediněle se mohou ještě objevit bouřky a přehánky i v noci a nad ránem. 12 stupňů to budou minima, zítra nás čeká ochlazený čtvrtek, tedy čekáme teploty přes den pouze kolem 19 až 21 stupňů.
0: Je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Rádia City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
3: 2 minutky po 16:00. Já nemám slov. Jasně, posloucháte Hit Rádio City, s váma Dominik, blablabla. 12 stupňů, Lucie.
1: No ráno 12 a odpoledne už jen 20, no.
3: Je to nejenom na džisku, jak jsem říkal minulý týden, to už je na péřovku.
1: Čepici.
3: Máte doma se zimníma věcma ty vakuovací pytle?
1: Já to nemám, člověče, ale už jsem si říkala, že budu muset něco vyhrabat ve skříni.
3: Dneska večer máme program všichni.
0: Hit Radio City.
3: A program máme i Imagine Dragons a další hity. Gimme, gimme, gimme.

0: 8 minut po čtvrté. Jeden kamarád právě dohrál a druhý dneska slaví. Jestli pak víte jako Pražáci, o koho jde, tak napovím. Kdo dneska slaví 60 let na scéně, jinak je mnohem, mnohem starší a bohužel už není mezi námi. Ještě, že neexistuje, no. Ani nevíte ze Žižkova, no nebudu to napínat, je to Cimrman. Hele, poprvé zaznělo jméno Járy Cimrmana. Před 60 lety. Tak to letí. A už tehda byli vlastně svěrák, dospělí pánové. Zase byli starší než my, třicátníci, mileniálové, už jim dálo na 40. No, neskutečný. Kdy, moment, 60, 40 mi trošku nesedí. No, tak v rámci příběhu, když to není pravda, aspoň je to hezky vymyšlené. Je fakt, že pro český humor to byl historický den. Jo a mimochodem, neví se, jestli Cimrman vynalezl umělou inteligenci nebo ne. Protože měl údajně už vynalez v roce 1905, jenže mu ji tehdy v hospodě smazala uklízečka modrým hadrem. A to je sporný. Vlastně vynalezl internet v té hospodě, jen zjistil, že bez elektřiny se s ním pracuje fakt blbě. To se prostě vynálezy nepotkají. Vymyslíte něco, předčíte svou dobu, každopádně, co bude fungovat i za 100 let a nezbavíme se toho, to jsou ty nesmrtelné hlášky. Možná ve zprávách jste slyšeli, že v noci má být 12 stupňů. A tak je asi jasný, jakou hlášku na tuhle skutečnost nasadíme.
1: Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý. Zimní krása okenních skel. Středa. Zážitky z bruslení. Čtvrtek. Medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek. Holomrazy. Sobota. Mráz. Nejlepší děda. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho.
0: Tohle je náš kompletní program na příští týden. Doufám, že se podřídíte. A teď? Rihanna. Myslím, že nikdy v éteru, když jsem viděl Cimrman a Rihanna vedle sebe, se to neodehrálo. Krásný předěl, můžeme si to zkusit ještě jednou?
1: Vládne od vydání témat většinou ticho.
0: Wow, no tak nejsem DJ pán,

0: začátku roku začínaly naše nepoužitelné. Vy jste těch 10 otázek zodpověděli, dejme tomu, za minutu, 50 sekund je lepší. Teď se tady pereme o setiny, přátelé. A proč se pereme vůbec? Hrajeme o rodinnou vstupenku do zoo. Pište sem nepoužitelný na 777-937-777. Rekordní čas tenhle týden, nějakých 31 vteřin. Máte co dělat, ale nebojte, já budu hodně rychle mluvit. A když hodně rychle mluvím, tak zakoktám a potom odečítáme vteřiny. Jdete do toho? No tak pište ještě jednou číslo. 777-937-777.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: 1999. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: jsou fofry. A ty hity taky. Alex Voren na Hydrádio City, přesně 16:30. To je dobrý čas mít ve středu jeden...
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Mně se líbí, jak to máme už půl roku veteru, já to po každý špatně vyskloňuju, ne? Před tím jinglem chci být cool, je tady nepoužitelný. No ale, co vyskloňuju dobře, to je Jana. Nespletl se mi jméno, že jo?
2: Ne, nespletl.
0: Prosím tě, ty zníš hodně nepoužitelně dneska. Středa, co za to může?
2: Středa za to může a hodně práce za to může.
0: Hodně, a co děláš, Bobiko?
2: Kanceláři.
0: No. Daně?
2: Ne.
0: Jana?
2: Ve státním.
0: Ve státním sektoru? Nám tady často volají ze státního sektoru. Můžeš říct aspoň ministerstvo nebo odvětví?
2: Nemůžu.
0: Takže něco tajného. A můžeš nám odpovědět na 10 otázek špatně?
2: Jo, to určitě můžu, no.
0: Jo, a do zoo můžeš chodit bez masky s rodinou.
2: Jo.
0: No, tak to dobrý. Tak jdeme na to. Já musím najít telefon, který je tady někde v místnosti. A víš co? Je středa, já se nebudu honit, protože jsem tady sám a prostě prdele stíhám. A furt to budu tady obstarávat. Tak, mám hodiny a můžu jít stopovat. 10 otázek, 10 špatných odpovědí a ani jedna se nesmí opakovat. Jsi ready?
2: Ano.
0: 3, 2, 1, teď. Jak dělá motorový člun?
2: Žbuň.
0: Který měsíc bude následovat?
2: Březen.
0: Jakou barvu má banán?
2: Oranžovou.
0: Kdo zpívá hit Mumuland? Něcokoliv.
2: Ježišmarja, nevím. Jmenuji
0: jednoho moderátora Stardance.
2: Krajnová.
0: Jak zní funící pes?
2: Brm, brm.
0: Na kolik částí se hraje fotbal?
2: Na jednu.
0: Na kolik doplněčení, jak se do lesa volá?
2: Tak do lesa hoří.
0: Kolik je 10x10?
2: 5.
0: Zabroukej hit Trezor.
2: Brm, brm.
0: Stop. Teda Jano, ty jsi opravdu splnila vlastně ten název, jsi definovala ten pořad, no máš nejhorší čas tenhle týden. Skoro 50 vteřin, i kdybych ti 2 vteřinky za nějaký drmol můj uznal, tak pořád je to 47. Co se dá dělat, no? Ale dobrý. Nic.
2: Nic.
0: Já si pícnu. Takhle, nevím, na jaký ministerstvo volám, jestli volám přímo na vládu, a tak radši už se nebudu dělat srandu, děkujeme za účast. Vlastně skvělej čas, jo? Bylo to výborný, tak užívej ten den, ať už to sletí ten týden.
2: Dobře, díky.
0: Díky, měj se krásně. To byla Jana, přátelé. Takhle vypadá nepoužitelná. Ale vy musíte být ještě víc. Zítra stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hydrádia City.
0: A co už umíme, to jsou tyhle hity, Coolio a Gangsta Paradise. Pokud nejste v autě,

0: Ladíte Hit Radio City, tohle byl Avicii, legenda, která by před nedávnem oslavila narozeniny. No jo, ale ty hity s námi zůstanou. Jako Zimmermann, ten dneska slaví 60 let na scéně. Halo? Halo? Já volám další hity, v pohodě, už jdou. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: Minuty utíkají a jestli končíte v práci v 5, no, tak zaprvé, hezky jste si zkoušeli ten hlas operní od Gagy. Já vás, pánové, slyšel, ale zbývají nám nějaký ty minutky, aby jsme si zahráli ještě hit všech hitů. To nebyl on, to je on. Krištof a Rubikon, Potom na cesty.
1: Amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hrd.
0: Všichni nádech.
1: Cez vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš,

0: Hezké odpoledne. Za pár minut, jak jsem zmiňoval, zprávy, ale teď už na ty cesty z té práce opatrně, bude tam plno.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Ano, je to tak, stále je plno, zejména na Štěrboholské spojce. Pokud jedete dál do centra, popojíždíte už od sjezdu z Hradecké dálnice, taktéž opačný směr na úrovni Spořilova, Záběhlice a také Štěrbohol se táhne dlouhá kolona dál na Černák, popojíždíte minimálně 20 minut. Brzdí vás také nehoda a silný provoz v Dobřížské ulici, ale tady to platí pro oba směry a v této oblasti je zdržení jednak od tunelu Mrázovka, pak dál do Břízkou a i v opačném směru Barandák do Břízka a vjezd do Radlické ulice. V oblasti nabíráte zpoždění minimálně půl hodiny a může se ještě kolona prodloužit. Přijezd od Rudné a pak klasika Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu a pak ještě Bubenecký tunel směrem na Troju i ulice v Holešovičkách. I tady stále počítejte s více auty. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. 3 sekundy, to je easy. Nová kampaň Rapidu, která má pomoci vyhnout se rizikovým situacím při přecházení vozovky. Podle mluvčího Rapidu Filipa Drápala cílí na mladé chodce ve věku 11 až 19 let.
8: Což je ohrožená skupina, která právě v poslední době čím dál víc riskuje, má na uších sluchátka a dívá se do mobilního telefonu a potřebujeme, aby u této generace jsme si pomohli vybudovat návyk, aby tito mladí lidé více dávali pozor na ulicích, alespoň na ty 3 sekundy odhlédli od svého telefonu a stlumili si hudbu ve sluchátkách.
1: Kampaně nabízí jednoduché pravidlo pro každodenní cesty městem. Slyším, vidím, jdu. Detaily na webu www.3sekundy.cz. Konflikty mezi sousedy, napjaté vztahy ve společenství vlastníků bytů nebo neschody ve školách. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení těchto a podobných problémů. Jde o první obdobný projekt v zemi. Podle první dámy Evy Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. Za zboží v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dnes schválené rozsáhlé reformy celního kodexu Evropské unie. Členské státy začnou poplatek vybírat nejpozději od 1. listopadu. Mělnické vinobraní propukne už v tento pátek. Do neděle pak nabídne rodinný a historický program i novou podobu tradičního průvodu, který propojí historii se současným Mělníkem v sobotu v 7 večer. Vystoupí pak například Martina Bartlová, No Name Lenny nebo Divoký Bill. Zájemci absolvují prohlídky mělnického podzemí nebo plavbu k soutoku Labe a Vltavy. Proměnlivá oblačnost v průběhu odpoledne a večera, v noci se ještě mohou objevit slabé přehánky, výjimečně také bouřky. Zítra nás už ale čeká chladnější den. I to ráno bude docela chladné, 12 stupňů, no a zítra čekáme většinou oblačno, polojasno a teploty kolem 19 až 21.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: No, tak s Dominikem Vršanským. 5:05. Posloucháte Hit Rádio City a já si říkám, kromě hitu bychom si něco mohli zahrát. Já vím, že jste zvyklí v tuhle hodinu, v tenhle čas, tenhle den na Negoogli to. A proč byste nemohli být vy, mý parťáci? Já vám řeknu slovíčko, které nikdo z vás určitě nezná. Jenom schovejte telefony, počítače, musíte na to přijít ve vlastní hlavě. Ono to tam někde bude.
6: Hit Radio City.
0: Za chvilku, tak se naladíme hity. Rieb.

0: tak třeba vám za chvíli poradí ten anděl, když bude mít v ruce telefon nebo počítač. O čem to mluvím, pro Boha? Tak předně, tohle jsou Miraj, 17 hodin 12 minut. No a chvíle, co přikází, ta patří Negoogli to. Vypnou telefony.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
0: Snad víte, o co jde. Řeknu slovíčko. Většina z vás, tak 99,99% nebude vědět, co to je. Dnešní slovíčko zní misofonia. Víte? Hele, jestli víte takhle na první. Ono to totiž zní jako nějaká medicínská, latinská, nevím. Pokud víte, 777-937-777. Je to tak. Napište. Já vám samozřejmě napovím. Jak to převést, no? Takhle. Hned vám napovím, že je to stav. Máte stížený to, že nejste jako se mnou ve studiu, abyste viděli můj výraz, pomrkávání okem a nejrůznější nápovědy, a tak napovím ještě víc. Je to strach, že vám DJ zahraje špatnou písničku, nebo chorobná potřeba opravovat výslovnost cizích jmen. To máte, když mluvím já, ale jenom. Tak já je fakt asi vyslovuju kolikrát blbě. Hele, nebo je to stav? Jako hudební styl kombinující dechovku a techno. A nebo když jsme u toho zvuku, když slyšíte hlasité žvíkání, no už jsem řekl až, otázka na vás zní, co je to misofonia? Pište na 777-937-777. Má to však jediný pravidlo, pozor. Negooglete.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.

0: Takže se blíží, nejblíž je, z těch desítek zpráv musím vybrat nějakou, například od paní, která se nepodepsala. Misofonie, to je to, co mám, když někdo vedle mě chroustá ke dlubnu. Nebo jablko, tak bych vraždila. A ještě si stoupne k mému uchu. To máme všichni. Vždycky v páru jeden, jestli jste si všimli. Vždycky jeden v páru si stěžuje. A já to nejsem. Chudáci, ta druhá strana. Tak zase příště, negoogli to.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gang.

Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snad.
3: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. No, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jo, to byly časy. Když se písničky, respektive jejich konec, řešili tak, že se prostě ubrala hlasitost. Ne, pane producente, nedělejte to. Elis na Hit Radio City. Přejeme krásné odpoledne, přátelé. Existují kapely, které jsou v našich srdcích už desetiletí, jako například Lucie. A já jsem si vždycky říkal, kolik oni mají skladeb na ženský jména. Určitě známe tuhle. Nejnovější s Hektorem Nickem. Jo, to je jiná. Daniela, taky mají píseň Martina. A možná jste viděli pořad Kumšt, kde zpívají Jarmilo, Jarmilo. Tak dneska nemá svátek Jarmila, ale Ludmila. A jestli podle mě nějakýmu jménu, ženskýmu, chybí píseň, Lucie na příští rok má co dělat. Ludmilo, Ludmilo. Teď si asi myslíte, že si pustíme Lucii, co? Ne, ne, ne. Pustíme si nějakou pořádnou ženskou. Taylor Swift, hezké odpoledne, Praho.

0: Hit Radio City, 17 hodin 39 minut. Snad mi odpustíte, když se dneska vyplížím dříve. Ono totiž prej něco dávají v telce. A na takový velký, myslím, že to bude první stůl, nebo tak nějak se to jmenuje. Tak co? Budete koukat? Ne, sliboval jsem, že kotka už dát nebudu v éteru. Ale koukat se my fanoušci budeme. Dneska obrovská premiéra, Kongresové centrum Praha, Zrádci, první stůl. Hele, přední řady, 10 000 stály lístky. My jsme samozřejmě si taky koupili, nebyli jsme pozváni a nemusím se z tohoto důvodu vyplížit dříve. Každopádně, ať budete kdekoliv, Zrádci můžou být v kongresáku, ale i u vás doma. Nebo v práci.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych tam se vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
0: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
0: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na úrovni Černáku směrem do centra, ale také na Pražském okruhu na sjezdu z D5. Z více auty stále počítejte také v centru v okolí Letenského tunelu nebo na magistrále. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Pokračuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
5: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli je 22 550 kandidátních listin a na nich je uvedeno více jak 190 000 kandidátů.
2: Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu opět během čtvrtka. 80-letá žena spadla v Dubňanech na Hodonínsku do 8 metrů hluboké studny. Její slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Seniorku pak v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Kapitán Tomáš Berdych je zatím spokojený.
6: Kluci hrajou dobře, mají formu a příprava běží podle plánu, takže všechny tréninky, které byly naplánované, se daří držet, splňovat.
2: Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V průběhu noci zataženo v jihovýchodní polovině území déště nebo přehánky, zpočátku také výjimečně bouřky. Nejnižší teploty kolem 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 9, no a ve čtvrtek už bude chladněji. Proměnlivá oblačnost, na východě místy s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 17 až 22, v tisíce metrech 12 stupňů a studený severozápadní vítr.
7: Krásný večer, 6:02 hodině, s vámi Kateřina Pechová a takhle je středa. To je fantastický, polovina týdne za námi. Prosím vás, jak se dneska máte? Co vám dneska udělalo radost? 777-937-777. Pojďme si to společně udělat hezký. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Právě teď Kamufláž a Love is a Shield. Jdem na to.

In Our Lifetime. Texas v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Děláte mi velkou radost. Ptala jsem se vás, jak se dneska máte, co vám dneska udělalo radost a nesklamali jste. A já píše, teda, otázka pro mě, zrovna jdu z masáže, takhle při středě doporučuju. Obě dvě děti u babičky, všichni spokojení. To je skvělý. Takže kdo ještě můžete, vyražte na masáž. Hanka píše, dnes mi udělali radost úplně všichni kolem mě. Kolega mi dal tofy, kolegyně mi řekla, že mi to sluší. Další kolega mi uvařil kafíčko a děcka byly neuvěřitelně hodní a pozorní. Dělám mistrovou hodinářů a jsem šťastná za každý nový den. Pro mě je každý den radostí a úsměvem. To je boží, tolik optimismu potřebujeme všichni. A Adam píše, mám se dobře, udělalo mi radost, že jsem měl k večeři dobré řízky z hub, ze hřibu a pěkně s chlebem. A tolik je úplně perfektní. To je prostě hlavní, že vám to dělá radost. Já se pokusím v tom pokračovat a dělat vám radost tím nejlepším z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku Jan Kalousek a Řeka v plamenech, teď už ale Linkin Park. Tak jdem na to.

0: Řeka v plamenech, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na sedm, doufám, že máte hezkou středu, přece jenom, hele, jsme za polovinou pracovního týdne, alespoň někdo, určitě jo. Vy, co máte volný víkend, je mi jasný, že odpočítáváte, blíží se to. Důležitý je myslet na to pozitivní, jo. A k tomu, to nejlepší pro vaše uši. No a třeba Spajsky, rozhodně jsou to nejlepší. K tomu taky Hooters nebo Nelly Furtado už za malou chvíli.
1: Hit Radio.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Čeká nás teď song, který pochází z roku 92. Jo, je to jeden z největších songů Metallica. A je to extrémně jemný song. Je to jejich první spolupráce s orchestrem. Ta píseň původně vlastně vůbec neměla spatřit světlo světa, protože ji složil James Hetfield pro svoji ženu a nechtěl ji vůbec dát kapele k dispozici, ale Lars Ulrich mu to vymluvil a my jsme díky tomu dostali naprosto fantastický song, dokonalej song, jo. A mimochodem schválně dobře poslouchejte, protože poslední slova, první sloky, kde vlastně je závěr toho i to "and nothing else matters", tak to jsou poslední slova dědy Jamesa Hetfielda. Tak vidíte, jak tyhle životní, zásadní věci ovlivňují potom celý to umění. Takže dámy a pánové, pojďme se společně přenést do téhle naprosto unikátní záležitosti. Metallica a "Nothing Else Matters".

0: Vídeň volá, Falko s námi na Hit Rádiu, krásný večer. Taky z toho máte chuť na řízek? Nedivím se. Je tak, když někdo dokola zpívá, že Vídeň volá, tak to se asi, možná ještě sachr, pokud jste na sladký. No nic, ale to je ta krása, že nám ty songy připomínají důležité věci pro nás, že jo? Řízky, sachr a tak dále. Ale hlavně je skvělý, že si můžeme tyhle fantastické hity spolu užít. Budeme pokračovat za chvilku s námi No Doubt nebo Aerosmith, tak si to nenechte ujít.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hezký večer, 2 minuty po 7 hodině a spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tohle se vám bude líbit, teda? Aspoň doufám. Dámy a pánové, tohle jsou Daft Punk, Harder, Better, Faster a Stronger. Tak jdem na to.

Skupina Lucie a Pohyby právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. Mimochodem, japonští hasiči teď řeší poměrně jako zvláštní problém, jo. Hasiči z města Kanazawa teď vyzvali občany, velmi slušně samozřejmě, tak jak jim je to vlastní, a poprosili je, aby v případě zásahů hasičských upustili od té zdvořilé japonské etikety a nesrovnávali jim u vstupu do domu nebo bytu boty. Protože tam je prostě zvyk, že vy si sundáte u vchodu boty a majitel toho obydlí vám je srovná, abyste je měli špičkama od dveří, aby se vám pak líp nazouvali. Že pro hasiče je tohle samozřejmě trošku blbý, když pak nesete třeba nosítka. Jo, dokonce k tomu dali i video, jak šílená ta situace může vzniknout. To je neskutečné, tohle se vám u nás nestane. U nás maximálně dostanete vynadáno, že jste tam našlapali, že tam je po vás bláto a ať si to potom rovnou přijedete uklidit. Nebo? Nemám pravdu? Asi trošku, jo. Že jo? Ale každopádně děkujem všem hasičům, že dělají to, co dělají. Posílám k tomu další song Prince Ital Joe a Marky Mark právě teď. I know what y'all thinking. It's a small Janet Jackson type of shit.

náhodou posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Mám pro vás tip na víkend. Můžete udělat kuře tak trochu jinak. Prosím vás, údajně můžete totiž kuře uvařit tím, že ho plácnete, a to přesně 23 034krát. Mhm. No, protože každé to plácnutí do té kůže prostě vytváří energii, jo? Akorát to musí být určitý počet. Není to jenom teorie, jak byste si možná mohli myslet. Jeden youtuber už to totiž dokonce otestoval. Postavil speciální stroj, se kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle princip fakt fungovat. Takže to kuře prostě pořádně naplácáte a tím ho uvaříte. Vidíte, v jaký zábavný době žijem? Ano, je to tak, nevadí. Pojďme se vrátit zpátky v čase, radši tohle je Ricky Martin.

Bad Boy a The Twist. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Doufám, že si užíváte svoji středu, dáváme si k tomu spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jinak tomu nebude ani za chvilku, čeká nás třeba Rick Astley, taky Sugar Babes, nebo... Ještě trocha těch slunečních paprsků a Mr. President.

24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď

karton na burek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán. Lebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: Sochy. Sí.
1: Štěstí je krásná věc. Richard Miller v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A prosím vás takhle, jo, komunální volby i ty senátní jsou těsně před námi, že jo, ostrá fáze kampaně, je to hodně, je to často i velký bizár, mně přijde, že letos je to samý pornoherec, každopádně dobrý, hele, ať si kandiduje, kdo chce, politika, dobrý, nechme to bejt, jo, ale pojďme se podívat za hranice, protože prosím vás, jedna německá politička teď hodně překvapila svými volebními plakáty. A to jednoduše proto, že na svých oficiálních plakátech má na krku řetízek, to ještě není divný, ale ten řetízek je nápis MILF. Nechám vás přemýšlet, cože to znamená, víme, výborně, výborně. Tak ano, opravdu má na sobě řetízek MILF, já jenom doufám, že ona prostě neví, co to znamená. Že jí to někdo jako dal ze srandy a ona to neví. Protože jestli to ví, tak je to naprosto fantastický bizár. Další hity k tomu Ain't That Just The Way právě teď.

jste s Hitrádiem, za námi právě teď Red Hot Chili Peppers. Přeju krásnou středu, dáváme se společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku, hele, třeba Madonna, jo, taky Lenny Kravitz. A aby to nebylo málo legendární, jakože už je to hodně legendární, tak třeba taky Freddie Mercury. Legendární song Love Kills. Tak si to nenechte ujít, už za chvilku.

0: Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Protože třeba v Praze se do politiky pouští někdo, koho možná znáte spíš bez kravaty, bez trička, bez kalhot, tak prostě jak ho příroda stvořila. A ano, je to bývalý pornoherec. My nebudeme říkat jméno ani stranu, ale mě zajímá ten kariérní přestup, jo? To je prostě bomba. No. Nicméně představme si i tu situaci, jak jsou všude během těch voleb. Polepený ty billboardy a ty jdeš kolem a tohle dívka je snadný.
2: To jsem někdy viděl. Ale budeme stavět nové byty. Jo, ale zase si říkám, že konečně v téhle branži jde do politiky jako profi kvalita, jo? Že ne jako doteď, jako no, jenom amatéři, ale že už tam budeme opravdu kvalitka, jo?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Kravitz, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, pokud teď v dohledné době plánujete večírek, tak opatrně. Jakože fakt, myslím to naprosto vážně. Může se to totiž naprosto bizarně zvrtnout. Svoje o tom teď ví jedna slečna. Ta šla, prosím vás, do baru. Normálka, jo, to uděláme občas, jdem do hospody, jdeme do baru, nic zásadního. Jenomže ona se probudila a měla na účtu dluh 50 miliard. Což je jakoby těžký udělat za večer v baru. Jo, to není úplně jako normální, samozřejmě. Dobrý je, že na té fotce z toho účtu je vidět, že na druhém účtu má ještě stále 76 dolarů, takže je úplně v pohodě. 50 miliard, jak se to asi tak mohlo stát? Já si představuju, že se opila takovým stylem, že se rozhodla koupit si, nevím, flotilu letadel, lodí, možná i nějaký soukromý ostrov k tomu. Každopádně, prosím vás, až půjdete ven, opatrně. Ne, že budete dělat opilýho milionáře. Jo? Whitney Houston, One Moment.

Celtic Frost a I Like It. Posloucháte Hit Radio. Přeju všem krásný středeční večer, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pomalu loučím. Mějte se moc hezky, užijte si fantastický večer a rozloučím se s váma trochou romantiky. Co říkáte? Za chvilku už Faith Hill, taky Buckfish, anebo Chaos a televize. Nenechte si to ujít a ahoj.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

tenhle týden. Bohe oze rap, čeru noci se sejdem. Když jí žerete, por a než to vyce na vás. Mačkám další koflík a do pdele Dallas. Dallas, Dallas, Dallas, Dallas. Nedala, nedala.